0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: My jsme si vymysleli, že budeme mít svoji vlastní obec a zjistili jsme, že bychom v ní nebyli sami.
2: Kiss Village se prostě ujmula.
1: Co byste tam dělali?
3: Já bych byl místní zloděj, aby obecní policie měla co dělat.
4: Tak já bych tam chtěl být gynekologem.
5: To bude vyvážet septik. Já bych se toho ujmul.
6: Já bych chtěl být manžel od Míši a bylo by to super.
1: Byla bys pomocníka manžela, hele.
7: Já bych si v kysácké vesnici otevřel nevěstine.
2: Sonja bude na recepci.
8: Tak jestli byste ještě nescháněli místního opilce, já bych se toho chopil.
9: Já se tam hlásím jako psychiatr, protože jak vás tak poslouchám, tak to je tady pacient vedle pacienta.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Rádio KISS počasí.
3: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
4: To byla Lucie, přátelé, a je 6 hodin 59 minut. Nastala situace, normálně zavolejte, než se někdo z vás dovolá na 210-323-323, tak já jenom prozradím, jaká nastala situace. Já jsem dneska přišel opravdu za vteřinu 7 a já tady teďka stojím u mikrofonu a mám ještě batoh na zádech. Se v životě nestalo. Nevím, asi nějaká krátká písnička před 7, že to takhle vyšlo. Každopádně už telefonujete. Halo?
5: Ahoj, Martěho, tady je Petr z Brna, čau, dobré ráno všem, ahoj.
4: Peťo, jak se máš, povídej, já se u toho sundám ten batoh mezi tím. Počkej, něco říkej.
5: Sundávej, já jdu do práce, takže takový, já nevím, nic moc, no ale s kýsem je to hned lepší.
4: Dobře, a až se vrátíš z práce, čeká tebe něco zajímavého?
5: Dneska rodinka jenom.
4: No tak jo, ale jako počkej, to je krásný.
5: Jo, určitě užiju si odpoledne.
4: Protože vrátit se do prázdného bytu, to je oprus, ale když víš, že se z práce vracíš za rodinou do toho bytu, kde bude to teplo domova, to je vždycky hnedka lepší. To víš, ne?
5: Jo, to by, neřekl bych to líp, krásně.
4: Jo, ale pozor, to je moudro takhle po ránu, to je moudro.
5: Ne.
4: Z nás no. Mluví už zkušený chlapy, pojďme si to říct.
5: Jo, tak věk je, podepsalo se to na nás, hele.
4: Takhle, já chápu, že se nás poslouchá někdo kolem 20, tak vůbec nerozumí, co říkáme. Já, kdyby mi bylo 20, tak bych si říkal, já to přepnu na jaký jiný rádio asi. Ale takhle, ve 40 letech si můžeme mudrovat takhle a je to vlastně naprosto krásný.
5: Je. Tak, to je ten smysl toho života, je takový hezký.
4: Tak tomhle. Zdravím tvoji rodinku.
5: Díky,
4: ahoj.
5: Díky. Ahoj, mějte se všichni, čau.
4: A přeju šťastnou cestu do práce. Komu dalšímu? Dobré ráno.
5: Díky, ahoj, mějte se všichni, čau.
4: Je tam někdo?
6: Ahoj, Tomáš.
4: Tomáši, co ty po ránu, jak se máš?
6: No tak, sluníčko svítí.
4: No, to je důležitý.
6: Počasí máme dobrý. Hlavně silnice jsou prázdný a krásně se jede.
4: Šel ses projet po ránu. Říkal, že jsou prázdný silnice, pojedu se projet.
6: No to ne, já jsem jako v práci.
4: Tak to já jsem si říkal, že skoupil nějaký nový auto, že se si ho prostě projet a...
6: Ne,
4: před sousedama takzvaně.
6: To ne, já ještě poslední šichtu v práci a pak dovolená.
4: No tak to je taky krásný, tak je potřeba. A kam jedete? Zahraničí nějaký pěkný nebo...
6: Jo, Egypt.
4: Egypt, no to musí být, hele. Tak pozdravuj, podrbej velblouda pod bradou, on to má rád.
6: Určitě, přeji hezký den.
4: Nebo na podbříšku ještě můžeš eventuálně.
6: No, tam bych už to neriskoval.
4: Měj se krásně, krásné ráno.
6: Hezký den, ahoj.
4: No a do třetice, kdo pak s námi po ránu je připojen takhle u rádia? Čau. Rádio KISS? Nikdo, lekl se někdo. Tak do třetice, haló?
7: Ahoj, tady Franta, čau Marťa.
4: Franto, co ty po ránu? Pověs jenom pár vět, jak se vede.
7: Hele, teďka piju druhý kafe.
4: Už druhý.
7: Chodíme kočky a jdu do práce.
4: Už druhý. A v kolik si vstáváš, že už dáváš druhé kafe v 7 ráno?
7: 6.
4: Tak se zvládá takhle rychle, jsi zvládnul kafe, ty jo, dobrý. Dobře, tak teďka jsi mi naladil a připomněl jsi mi, že i já bych si měl udělat kávu, takže Masterboy, taky Oliver Heldens a během těchto dvou písní i já si jdu udělat kapučínko. Ahoj!
7: Ahoj.
4: Možná bude muset dát 3 písničky, možná to kapučino bude trvat trošku déle, uvidíme. Každopádně krásné ráno vám se z KISSu, Martin Hovorka, jsem tu s vámi rád.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
1: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, krásné dobré ráno. Já bych chtěl z kraje dnešního rána pozdravit všechny, kdo mají zahrádky, všechny zahrádkáře i zahradníky, protože, přátelé, další déšť je v nedohlednu, to znamená, že bude opět potřeba zalívat, tak? No, bylo totiž ten páteční

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, máme bezmála 7:30 a my si připomínáme právě dnes 23. srpna výročí narození architekta Dušana Samojurkoviče. Tak to mě napadá jet na Půstevny, protože právě tam je vidět jeho práce. To jsou ty krásné skvosty a to dřevěné stavby na Půstevnách. Libušín se to jmenuje. Libušín a Maměnka, horské chaty, které navrhl právě on ve stylu lidové architektury. Má to jako hodně ze dřeva, hodně barevný. To je ten jeho rukopis. Ačkoliv dávno není mezi námi, tak spoustu věcí po něm zůstalo v České republice. Nejenom na Půstevnách, ale třeba i Jurkovičova rozhledna nedaleko Rožnova pod Radoštěm, anebo jeho práce je taky dokonce vidět v Lázních. Ježíši, no jo, vlastně v Lázních, on dělal hodně v Luhačovicích ty věci. Teď mi to úplně napadá, že to je ten jeho rukopis. Jsem nedávno byl v Luhačovicích a to je přesně ono. Tak to jsou místa, která můžete navštívit, abyste si připomněli práci tohoto slavného architekta našeho českého. Tak to je jedno místo nebo jedna várka míst, kam se vydat. No a pokud byste chtěli navštívit dračí lodě, tak poslouchejte Terku, kde se budou prohánět.
2: O tomto víkendu můžete vidět největší závod dračích lodí v Moravskoslezském kraji. Probuďte v sobě sílu draka. Zajeďte na další ročník festivalu dračích lodí na přehradě Slezská Harta a užijete si víkend plný sportu, přátel a zábavy.
1: Jaké jsou vaše plány? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss a pojďte si s námi zavysílat. Hezké ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Rádio Kiss.

0: Sponzorem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Krásné, dobré 23. srpnové ráno. Dneska mají svátek Sandry a já, jak tady vidím napsáno jméno Sandra, tak mě hnedka napadá ta nádherná česká herečka Sandra Nováková. A pak ještě jednu Hollywood bych tady měl a pojďme si připomenout Sandru Balok. Jo, to říkáme my znalci, samozřejmě Sandra Balok, jinak samozřejmě Sandra Bullock. Jo? A tak mě jako napadá taková myšlenka, jestli Sandra Bullock je stále ještě slečna drsňák, nebo jestli se něco změnilo za tu dobu. Přátelé, všechno nejlepší Sandrám a tady už je muzika od Davida Getty, Sad Girl.

A pojďme v tento okamžik do hlavního města, protože Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Ale nečekejte vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčana nebo něco podobného, ani nějakou turistickou atrakci na okraji města. Je to, přátelé, drobná vyhlídka, zhruba 2 metry vysoká, vznikla přímo v rozvíjející se čtvrti Smíchov City a nabízí pohled, který se jen tak někde nenaskytne. Zkrátka, z těch 2 metrů z této vyhlídky je výhled přes plot na všechny ty jeřáby, míchačky s maltou, dělníky, jak staví novou pražskou čtvrť na Smíchově. Takže pokud máte doma malýho kluka, za mě takový tip, neberte ho tam, protože ten až tohle uvidí, ty všechny ty jeřáby a míchačky, tak tam bude chtít trávit celé dny a vy nestihnete ani uvařit oběd, natož dojít na nákup. Ne, já si myslím, že pokud opravdu máte malýho kluka, 4, 5, 6 let, tak tohleto je, přátelé, místo, kam musíte ho vzít. Naopak ho tam vemte, protože on bude celý dopoledne počítat všechny ty jeřáby, ty dělníky a bude sledovat, jak se rozvíjí stavba. Takže, přátelé, nejmenší pražská rozhledna na pražském Smíchově. Teďka velká novinka. Bůh ví, jak dlouho tam vydrží. No asi do té doby, dokud budou stavět, že jo. Tajna. Tina Turner. Tajna.

0: Ladíte Radio Kiss, bude 8 hodin. V tento okamžik by měla končit uzavírka dálnice D1. Most Šmejkalka. Už by se mělo jezdit oběma směry, protože opět probíhala tonážní zkouška a v tento okamžik už by uzavírka měla být minulostí.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Pojďme ale, přátelé, za dalšími problémy, které jsou na silnicích, protože jeden problém už není, další jsou. Dálnice D3, jdete-li v tento okamžik na České Budějovice, tak na 83. kilometru máme převrácené vozidlo, dokonce dálnice je momentálně uzavřena a na místě probíhají vyprošťovací práce. Další problémy jsou na dálnici D1 na 127. kilometru ve směru na Prahu. Tady se srazilo nákladní osobní vozidlo a i tady, přátelé, potřeba projíždět opatrněji tímto místem. Tak jestli máte i vy info z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a pojďte si s námi zavysílat. Dobré ráno.

0: posloucháš Kiss?
1: Radio Kiss.
0: Tak ho i sleduj
1: na Instagramu, YouTube a Facebooku.
2: Odbyla 8. hodina, s vámi na Kissu Martin Hovorka, mám pro vás Low Bagu a taky Kelvina Harrise, ať se vám skvěle poslouchá.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Máme pár minutek po 8 hodině, teďka hodně celý tento víkend rezonuje zrušený festival Hip Hop Camp. Na poslední chvíli to zrušili, vlastně v pátek už to mělo odstartovat a najednou řekli Šmitec, nic nebude. Tak vylezla zpráva, taková aktualitka, Hip Hop Camp peníze fanouškům vracet nebude. Organizátor tvrdí, žádné nám nezbyly. Tak já mám takový pocit, že průšvih roku je na světě a nám nezbývá nic jiného, než si zavolat hip hip, hip hop, hurá.
1: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Hezké nedělní ráno s datem 23. srpna. Jsem rád, že spolu s námi vysíláte a že dáváte také tipy na místa, kam bychom mohli všichni vyrazit. Neříkám, že společně, ale třeba si tam takhle občas nějací kysáci mohou i na těch místech potkat, o kterých tady mluvíme. Tak kam by nás pozval jeden z našich posluchačů? Ahoj.
2: Já osobně bych se vás hrozně rád chtěl pozvat do míst, kam slunce nesvítí.
1: Čili to zní jako hádanka. Pojďme do míst, kam slunce nesvítí. No a pokračuj.
2: Takže opravdu doporučuji Koněpruské jeskyně.
1: Vidíš to, středočeský kraj, Koněpruské jeskyně, kousek od Berouna. No děkujeme, děkujeme. I když tím, že je vylezlo sluníčko, tak je možná škoda se před tím schovávat do jeskyně. Zas až tak tolik pálit nebude, ale super. Jako Koněpruské jeskyně pamatujeme si ze školních výletů, že tam se jako hodně jezdilo. A co teprve potom jeskyně třeba v Moravském Krasu? Jako i to je místo samozřejmě, kam se dá vyrazit. No, nepředbíhejme, třeba i tam se dostaneme v průběhu dnešního dopoledne, třeba se ozve někdo, kdo právě do jeskyní na Moravě taky rád jezdí. Tak a to nejsou jediná místa, kam bychom vás rádi pozvali, protože v tento okamžik je tady s námi Terka a ta ví o jedné skvělé pouti.
3: Zveme vás na Kácovskou pouť, která se koná tento víkend. Spojená je s lidovou zábavou, různými atrakcemi, stánky, houpačkami, kolotoči, marcipánovými srdci a praženými mandlemi a nudit se tam rozhodně nebudete.
1: Pokud máte také nápad, kam vyrazit v průběhu víkendu, dejte vědět přes apku Rádia Kiss a my vám na oplátku posíláme do uší další muziku. Čeká jí na nás Culture Beat a tady už je Ina.
0: Kiss Active Weekend.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ale!
2: Co to hraje?
0: Češi dorazili na lyže.
3: Tyrolsku, Čechu, hromada, podmínky, parádi.
0: Pecka.
1: To má spát jako blázen. Jedu po D8, čověče, poslouchám vás, zapomenu odbočit na Teplice a už jsem v Německu, je to směr drážděný.
4: Dobrý den.
5: Ranní
0: Kiss. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
5: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

Ladíte Radio Kiss a my vás vezmeme na vinobraní. Již dvě století má v Mikulově kořeny tradiční slavnost vína, pálavské vinobraní, které proběhne na začátku září. A pokud máte zájem o vstupenky, tak si je můžete vyhrát od pondělí do pátku v raním Kissu. Mimochodem, až letos pojedete na vinobraní, vlastně na jakékoliv, nemusí to být jen to pálavské, tak pozor, to si vyzkoušejte. S přibývajícím množstvím vzorků vína geometricky bude klesat schopnost vyslovit slovo Riesling Rýnský.

Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. Scatman's World.

ráno, tak si tak říkám, že dlouho jsem tady pro vás neměl žádnou informaci ze Švýcarska a hnedka tady jedna je. Protože hluboko ve skalách, v těch nejvyšších švýcarských Alpách, vzniká unikátní stavební projekt. Jde o vysoce bezpečná skalní úložiště, kam si švýcarští superboháči budou moci ukládat cennosti a chránit je nejenom přes zloději. Takhle, to, co oni sami nakradli, to si pak budou moci tam někam založit do skály. Ten areál bude čítat až 25 skalních trezorů v hloubce přes 100 metrů. Majitelé úložišť si budou moci ukrýt sem peníze, drahé kovy, cena umělecká díla, nebo také historická auta, či kvalitní vína. Já jsem si vždycky myslel, že pro tyto potřeby sloužily trezory v různých jako a schránky v bankách. Evidentně už ani banky a trezory nejsou pro Švýcary bezpečné místo a museli se vrátit jako do hodně velké historie, kdy se opravdu zakopávaly věci pod zem. No takhle, jako jestliže prostě mají nějaký velký úložiště ve skalách, tak to bude dobrá motivace pro dobře vyzbrojené zloděje s důlní technikou. Já si myslím, že třeba jako pro tým vrtačů Bruce Willise úplně ideální sousto. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Bez 4 minut 9. hodina dělá nám starosti dálnice D3, která je momentálně uzavřená ve směru na České Budějovice mezi 79. a 84. kilometrem. V tomto úseku se stala dopravní nehoda, probíhá vyprošťování a opravdu vrtulník a tyhle všechny záležitosti, takže objížďka, přátelé, nebo to chvilku vystát, než se to zase propíchne ta uzavírka. Tak. A kromě tohoto problému na dálnici D3 čekejte s komplikacemi i v hlavním městě.
2: Když se jedete z jižní spojky směrem na Spořilovskou ve směru na D1, tak je v té zatáčce, v té prudký, tak tam leží na boku dodávka, tak bacha na to, v našem pruhu, tak tam stojí jiná dodávka, která jim tam pomáhá, tak ať do toho nikdo nevletí. Mějte se, čau.
1: Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: 2, 3, 4. Hrajeme to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
2: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
3: Od byla 9. s vámi na Kissu Martin Hovorka, přeju vám fantastickou neděli a posílám Shona Mendeze a taky Casey.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po 9. hodině. Pokud se třeba teďka nudíte doma a říkáte si, že se budete celý den válet, tak je to chyba, protože pak byste toho mohli jenom litovat, že jste se celý víkend, celou neděli proválili a nic z toho. Tak my vám za malý moment dáme pár tipů, kam vyrazit, a jsou to opět kvalitní tipy. Jednak vyrazíme do jeskyní na Moravě, ale třeba tam vyškrábneme ještě něco dalšího. Tak držte vlnu, tady je Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Je 9:15, posloucháte Kiss. Před hodinkou nás náš posluchač zval do koněpruských jeskyní. Já jsem jen tak jako naťuknul, že i krásné jsou jeskyně v Moravském Krasu a na to konto reaguje náš posluchač. Poslouchejte.
2: Ahoj, hele, když mluvíš o těch jeskyních v Moravském Krasu, tak já osobně můžu doporučit. Jsou nádherný. Úplně jako dechberoucí, hlavně punkevní jeskyně. Když si člověk napřed vyjde nahoru, na macochu a koukne se do jeskyně a pak ten samý pohled má z té jeskyně, to je úplně něco jiného. Je to nádherný, doporučuji vám všem. Mám to už několikrát zkoušen.
1: Dobře, píšeme si punkevní jeskyně a pokud máte čas a chuť o prázdninách, tak sám stavte, protože evidentně dle našeho posluchače se vám to bude líbit. No a kdybyste chtěli ještě další tip na výlet, tak poslouchejte Blanku, protože ona by o něčem věděla.
3: Dnes můžete kysáci vyrazit na slavnost dřeva ve Volarech a rovnou se i zúčastnit pokusu o překonání dřeváckého rekordu. V 11:30 z náměstí vyrazí pochod v dřevákách a vy se můžete zapojit. Atrakce pro děti jsou pak v parčíku u autobusového nádraží.
1: Já se musím přiznat, já jsem taky dneska přišel do rádia v dřevákách, ale dostal jsem vyčíněno, že když tady chodím v těch dřevákách, takže to prý ruší naše rádia tady v mediálním domě a že tady si mám sundat, říkali, takže chodím bos nakonec. Takže v dřevákách do rádia ne, přátelé. Ale zdraví.

0: legendy Rádia Kiss.
1: O 9:30 zarazujeme do playlistu Rádia Kiss jednu velkou legendu, a to německou skupinu NICC, která se specializovala na to, že přetvářela legendární rockové a hiphopové písně do tanečního stylu. A mezi jejich nejslavnější věc patří Can You Feel It, což je mimochodem písnička, která vznikla na takovém mini synťáku, což byl kapesní nástroj, který zároveň fungoval jako kalkulačka. Úplně jednoduchá, levná záležitost, a takovejhle megahit na něm vznikl. Can You Feel It? NICC na Rádiu Kiss o 9:30. Hezkou neděli.

Ladíte Radio Kiss, je 9.40 a já tady mám informaci o tom, že tříleté dítě si na internetu koupilo auto. Rodiče se nestačili koukat. Manželé z anglického Lincolnshire přišli o 600 tisíc korun, když jejich tříletý Steve na stránkách ebay.com koupil vůz. Malý chlapec projevil značnou inteligenci a schopnost správně se proklikat až do cíle. Takhle mezi námi, milí posluchači, no není to krásný, seš doma a najednou nemáš vůbec nic, dítě se směje. Auto chlapec objednal a z platební karty rodičů tím odčerpal 600 tisíc korun v přepočtu. Maminka toho dítěte hned novinářům obratem řekla, nemohli jsme pochopit, co se stalo. Nikdo z nás totiž nic nekoupil, tak jsme to okamžitě zkontrolovali a zjistili, že z našeho účtu bylo objednáno růžové auto za přepočtu, jak už tady padlo, 600 tisíc korun. Okamžitě jsme propadli panice. No ani se nedivím. Takhle upřímně, ale z druhé strany, když se podívám na toho tříletýho prcka, tak mu to růžový auto, co objednal, bude slušet. Hele, pro děti se má udělat úplně všechno. Asi nejlíp zablokovat všechny karty. Hele, ať se děti hrají, ať se smějí. Pojďme kvůli nim do debetu, pojďme. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My jsme se přiblížili až k 10. hodině a už jsme na silnicích. Krásné dopoledne také všem šoférům. Dálnice D3 je stále neprůjezdná mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Stala se vážná dopravní nehoda a probíhá odklon dopravy ze 79. kilometru Měšice. A těsně před tímto odklonem se tvoří kolona, to zdržení v ní kolem 20 minut. Pak tu mám informaci z dálnice D1, most Šmejkalka, probíhaly zkoušky hmotnostní během noci a nejezdilo se tudy. Každopádně provoz už se dávno vrátil do původních kolejí a to jak ve směru od Brna, tak ve směru od Brny od Prahy, takže cesta po Šmejkalce je v pohodě. Dokonce mám tady informaci od rybářů, kteří dole v Sázavě chytají ryby, že jak nejezdila dálnice D1 přes Šmejkalku, že bylo normálně ticho. Ticho jako po pěšině. A pak to spustili mezi 7 a 8 ráno a zase blázinec. A to podobně nezažili místní, jakože prostě, že by byl zavřený most a najednou doprava utichla. To muselo být. Tak každopádně zdravíme tímto směrem a také pozor, ještě jedna dálnice D1 a to pozor 253. kilometr, kde došlo k další vážné nehodě. Omlouvám se, 275. směrem na Ostravu, hromadná nehoda a průjezd možný se zvýšenou opatrností. Tak buďte v klidu na těch silnicích.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
4: Na rádiových digitálkách je přesně 10.00. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezkou neděli, teď Mando Diao.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Kapka Better Times. On těch hitů má opravdu mraky za posledních 15 let a tohle je jeden z nich. Mimochodem, když dává rozhovory nebo dejme tomu někde vystupuje, tak si ho vybavte. On se v životě nikdy neobjevil bez slunečních brýlí. On zkrátka bez takzvaných sunglasses nedá ani ránu. A já se ptám, má vůbec oči? A nebo naopak, je to možná nějaká spolupráce s výrobcem slunečních brýlí. Možná tam je nějak jako

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Radio Kiss a ono se nám začalo oteplovat, takže opět se zpátky do hry vrací venkovní bazény. Já věřím tomu, že včera měli zavřeno, možná i v pátek, ale dneska tím, jak se už udělalo krásně a je prostě hezky všude. Já si nemyslím, že by bylo nějaký místo, kde by ještě dneska mělo pršet. Pokud tak možná jedna, dvě kapky spadnou a tím to celý končí a hasne. Takže přátelé, koupačka a dokonce se ozývá jeden z našich posluchačů. Měl by tip na skvělý bazén. Ahoj.
2: Nazdárek, prosím tě, u nás v Třebíči je otevřený koupaliště Polanka, venkovní, teploty bazénu jsou od 26 do 28, máme tam skokaňák velikánský 5-metrovej, 3-metrovej, plavecky dráhy 50-ky, 25-ky, nějakou tu divokou řeku a pak pro děti spoustu věcí. Prostě Třebíč, Polanka, úplně super.
1: No to díky za tip. A jestli máte skokaňák 5-metrovej, tak to já bych možná i dneska dorazil odpoledne. I když já tom skokaňáku bych dopadl jako Mr. Bean, pamatujete tu scénku, jak šel na ten plavecký bazén a jak vylez na ten skokanský můstek a jak se zalekl v poslední chvíli, tak takhle já bych možná nějak dopadl na tom vašem skokaňáku. Každopádně Třebíč, výborný, děkujeme za tip na bazén. Jestli máte taky nějaký tip na skvělou koupačku takhle v posledním prázdninovém týdnu, tak se určitě

0: ozvěte. No a já vás ještě zároveň pozvu spolu s Terkou na jarmark. Kam to bude?
1: Vyražte s rodinou do Kopřivnice, kde se koná tradiční bartolomějská pouť. Na jarmarku si můžete nakoupit jak výrobky místních tvůrců, tak i něco na zub. Připraven je i bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na koncerty a zábavu pro všechny generace.
0: Tuše, Alezo nebo Clean Bandit, to je další muzika, kterou vám budeme hrát teďka před 10:30.
2: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Písnička Everybody od DJ Boba, pár minutek po 10:30 a avízovali jsme, Jukebox je tady.
1: Jukebox. Víkendový Jukebox.
0: A já už tímto zdravím Verču, ahoj.
2: Ahoj.
0: Jak si užíváš neděli, povídej.
2: Já odpočívám.
0: Jak to? Co tě znavilo?
2: Jsem byla včera večer na Goldies v České Lípě.
0: Počkej, takže jsme se možná viděli, protože já tam byl taky včera.
2: Já vím.
0: Já tam byl ale teda jako v jiné roli než ty. Ty jsi byla v roli, že jsi přišla podívat.
2: Já byla pod pódiem.
0: V roli diváka.
2: A já tam tančila.
0: Já byl v roli účinkujícího včera.
2: Ano.
0: A tančila jsi, protančila jsi střevíce.
2: No, asi jo.
0: Tak to jsme rádi. No tak, a víš, že tam včera byla i Tereza Pergnerová normálně?
2: Vím to, no, ano.
0: Tereza,
2: ano,
0: já jsem vůbec netušil, že Tereza je skvělá barmanka. Normálně se Tereza utrhla a já jsem potom koukal, říkám, on už tady na pódiu není a říkali mi, ona je na baru a obsluhuje lidi normálně. Takže Tereza Čágobelo, no, tyjo, Pergnerová.
2: A vypadá dobře, jako super.
0: Fá, kočka, viď? Kočka.
2: Ano, ano.
0: Tak super, takže včera Česká Lípa, Goldies Festival, to jsme rádi, že se ti tam líbilo.
2: Ano,
0: jaká, je nějaká písnička, která ti teďka zpříjemní neděli?
2: Tak já bych prosila něco od Verony.
0: Tak jo, tak dáme nějakou hezkou
2: Může
0: Veronu.
2: Být.
0: Může být. A nějakou konkrétní, nebo tam mám nějakou pustit, co mi tady skočí
2: to
0: pod ruce.
2: Jedno,
0: je to úplně jedno. No tak jo. Tak užívej neděli, Verčo.
2: No a tahle je zrovna dobrá.
0: Tahle už jsi slyšíš, ta je dobrá.
2: No,
0: super. Už to jede. Tak ahoj, krásný den. Tak přátelé, tohle je Verona, písnička Endless Day. A vám všem krásnou neděli. Sandrám obzvlášť, mají dneska svátek. Mě zajímalo, jestli slaví svátek také Sandra, zpěvačka Sandra. Slaví to ona vůbec na Sandru, Sandra? Krásnou neděli.

Ladíte Radio Kiss, před malým momentem tady naše posluchačka narazila na Goldies Festival, že byla včera v České Lípě. Já jsem říkal, že tam byla Tereza Pernerová, ale ještě jedna hvězda 90. let, a to byl MC Erik, jo, ten, co zpíval s Barbarou. A představte si to, on když přišel na pódium, tak si nasadil na oči ty ikonické brýle z jednoho slavného videoklipu z 90. let k písnice You Can't Stop. A já říkám, počkej, kde jsi to vzal? A on, to je komplet v oblečení, i sáčko, mám z toho klipu. Měl to někde ve skříni 30 let a říkal, že to vytáhne tady pro účely toho našeho setkání, kde jsme oslavovali hudbu 90. let, což bylo včera v České Lípě. Takže klidně se podívejte teďka ke mně na Instagram. Schválně, jestli si budete pamatovat na ty legendární brýle MC Erika z klipu k písničce, kterou vám teď pustím. Máme chvíli čas, tak si uděláme hezky tady tou milou vzpomínkou na 90. MC Erik a písnička You Can't Stop a spolu s ním i ženský hlas, ženský vokál, to už je Barbara.

Hits. To nejlepší od 90. let. Non-stop. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Přinášíme dobré zprávy z jižních Čech. Dálnice D3 je průjezdná mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Provoz obnoven, tak to jsou skvělé zprávy. Naopak vás zdrží cesta po dálnici D1, a to na výjezdu z Brna ve směru na Prahu. Už od 193. kilometru se tvoří kolona, a to až k exitu na Popůvky, a to zdržení v těchto místech je kolem půl hodiny. Tak s tím, kysáci, počítejte. Jestli máte i v informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
2: Yes.

0: KISS počasí.
1: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
2: 11. dopolední, posloucháte KISS, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás ATC a taky kapelu Coldplay. Hezkou neděli.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

Ladíte Radio Kiss a představte si, že v naší ranní soutěži 7-7 už letos padlo přes 600 tisíc korun. Tak zase zítra je potřeba se k nám dovolat v 7 hodin ráno a doufat, že na kostce padne ideálně šestka, aby vaše peněženka, nebo chcete-li šrajtofle, byla těžší o 7 tisíc korun. Tady jsou Coldplay a za malý moment taky Ricky Martin. Vám všem skvělou neděli, tady je Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Já si myslím, že by to chtělo trošku adrenalinku. Tak co vyrazit do Brna, respektive do Olympie v Brně, kde mají nainstalovaný větrný tunel, kde si můžou jak děti, tak dospěláci vyzkoušet létání. Normálně takový ten větrný tunel, jak vás to nadnáší. Já když jsem to zkoušel někdy v loňském roce, tak jsem měl trošku jako stažený půlky, to je pravda, ale ten zážitek, když skočíte do toho tunelu a ten pocit, jak jste nadnášení vzduchem, to je nepopsatelný a to člověk by měl podle mě zažít, protože to je na

0: celý život, ten zážitek. Takže mají to tam teďka nainstalovaný v Brně, v Olympii, tak si můžete udělat výlet. No a kdybyste se třeba nakonec to jako rozmysleli, tak si myslím, že v nějaké přilehlé cukrárně si jako cenu útěchy můžete dát nějaký dortík s kávičkou. To se může tak jako ideálně snoubit v neděli odpoledne. No a máme tady i tip na místo, kde se můžete svést drezínou. Blani, kde to je?
1: Město Osek zve na osecké slavnosti. Jsou tady kysáci, mechanické atrakce, řemeslné trhy, výstava vojenských vozidel a techniky, kolotoče a nebo výstava modelového kolejiště. A na horním nádraží je pak možnost svést se drezínou.
0: A pojďme, přátelé, i za vámi, za našimi posluchači, jestli máte také nějaký tip, jak trávit nedělní odpoledne, ozvěte se přes apku Rádia Kiss. Těším se, až se společně protneme v éteru.
2: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
1: Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobro.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Jo, je to dobrý.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Legendy. Hudební legendy Radia Kiss.
1: A teď už pojďme za legendou, za skladbou Another Way od německého DJ a producenta Paul van Dycka. Tady ta pecka z roku 99 patří mezi absolutní klenoty zlaté éry trance music. Mimochodem je to i vlastně taková filmová, potažmo seriálová melodie, protože se objevila v americkém Seroši Co nového Scooby-Doo, What's New Scooby-Doo, a doprovázela klasickou akční honičkovou scénu. Tak pojďme na něj, na kocoura.

0: Ladíte Radio Kiss, vylezly informace o tom, že syn Martina Dejdara měl svatbu. Matěj Dejdar se ženil. Ovšem pozor, ta svatba měla hořkou pachuť, protože maminka nevěsty chyběla, nebyla pozvaná. Tak to jsou nějaký jako rodinný tam vztahy. Do toho se asi úplně pouštět nebudeme. Každopádně ta svatba proběhla teď o víkendu srpen 2026. A já jsem tady jako listoval do minulosti a říkal jsem si, jestli třeba nějaká zásadní svatba proběhla před 20 lety. Jakože konec prázdnin 2006. Tak tehdy se konala velkolepá hollywoodská svatba. Herec Tom Cruise si bral herečku Katie Holmes. Ta svatba probíhala na hradě nedaleko města Řím. Zásnubní prsten tehdy měl 5karátový oválný diamant a ten Tom Cruise věnoval Katie. Odhadem jeho cena 1,5 milionu dolarů. Té svatby se tehdy, a jako je to trošku jako, cítíte ten rozdíl, jo? Matěj Dejdar, prostě tohle nějaký handrkandle v rodině a versus tady prostě Tom Cruise a Katie Holmes. 20 let zpátky to je, já vím, ale přátelé, tehdy byla na tu svatbu pozvaná třeba Jennifer Lopez, Victoria Beckham, Jim Carrey tam byl, Will Smith a Andrea Bocelli zpíval na svatební hostině, což jako mít jako na svatební party Andrea Bocelliho, to je dobrý. A on dokonce, já si vzpomínám, úplně se mi to vybavilo před těma 20 lety, tenkrát to byla jako kauzička kolem toho, že vlastně Andrea Bocelli dokonce se zhostil role krájel svatební dort. A vzhledem tomu, že Andrea Bocelli nevidí, je slepý a byl slepý i tenkrát, tak s tou kudličkou, jo, když měl krájet ten dort, jako a mezi těma svatebčanama to nebylo úplně jako dobrý podle mě řešení. No nic, ale každopádně vzpomínka je to milá samozřejmě, tyjo, Tom Cruise a Katie Holmes. Myslíte si, že Tom Cruise na tu svatbu dorazil v té kožený bundě z Rainmana? To byl frajer, co? Místo saka normálně prostě kožená bunda z Rainmana, tyjo.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Bezmála pravé poledne vyrážíme na silnice. Dálnice D1 je ucpaná na průtahu Brnem, a to ve směru od Vyškova na Prahu. Stojí to až po Popůvky, a to zužení, a proto to i zdržení následné by mělo být do dnešní zhruba 14. hodiny. Pak se to snad bude trošku víc rozjíždět. Každopádně ucpaná je i dálnice, která vede z Brna na Mikulov, a to je D52, je to na výjezdu z Brna, taky tady je potřeba počítat s nějakými 10-15 minutkami navíc. Jinak víme o čerstvé dopravní nehodě, stala se na 321. kilometru dálnice D1, a to ve směru na Brno. Tak s tím, kysáci, počítejte a místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Rádio Kiss. Počasí.
3: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
4: Je tu pravé poledne, posloucháte Kiss, s vámi je Martin Hovorka, užívejte sluníčko, protože konečně je...
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, už příští víkend s vámi bude Kiss řádit v západních Čechách, a to u hradu Loket v amfiteátru, kde proběhne 90s party Rádia Kiss. A nejenom, že budou na místě DJové a moderátoři Kissů, ale také tři zásadní hvězdy našeho playlistu Groove Coverage, Erotic a taky Kosmonova. Tak pomalu, ale jistě spřádejte plány na příští víkend. Koukám, tady počasí má být krásné, tak snad to vydrží.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: A po víkendovi a písnice Blinding Lights na rádiu Kiss další tipy a nápady, kam se vydat, kam vyrazit, a v tento okamžik to vezmeme směr Klatovský kraj. Pojďme, přátelé, na Plzeňsko. Takhle. Západočeský kraj, ano, a okres Klatovy, to je lépe řečeno, přátel, ale mnozí tam pojedou přes Plzeň, samozřejmě.
2: Ahoj, Martine, tady Radek. Ty jsi se ptal, kam vyrazit, tak já bych doporučil Švihov, protože tam na vás dechne taková nostalgie, že jo, určitě všichni znáte známou pohádku Popelka, my jsme tam byli s celou rodinou a fakt jsme si to strašně užili, takže kysáci, určitě tam vyražte, čau.
1: Zdravíme západní Čechy a taky našeho posluchače a děkujeme za tento skvělý tip na víkendový výlet. No a pokud to máte kousek do Brna, tak poslouchejte, kam dneska vzít děti. Terko, máš slovo.
3: Už jste na vlastní oči spatřili krátery na měsíci, Saturnův prstenec, Jupiterovy bouře a satelity, srpek Venuše, barevné dvojhvězdy, jiskřivé hvězdokupy, jemné mlhoviny anebo galaxie vzdálené miliony světelných let. Zajeďte se podívat na hvězdárnu Brno. Prosklená fasáda a velká pochozí terasa navíc zprostředkují úžasné pohledy na denní i noční Brno.
1: Pokud máte také nějaký skvělý nápad, jak trávit neděli, nechte nám vzkaz přes appku Rádia Kiss a pojďte si dovysílat s námi, zavysílat s námi. K tomu další muzika Let's Go, Sandro Cavazza. A já bych to věděl, že po půl jedné dáme také jednu písničku podle vás.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport.

0: Trendový jukebox.
1: Tady je Radio Kiss a uděláme si opět hezky, a to tak, že si zahrajeme nějakou písničku podle gusta, vašeho gusta. Tak co byste si chtěli poslechnout? Ahoj!
2: Ahoj, zdravíme ze Samosu, je tu krásně a můžem poprosit Michaela Jacksona a Beat It. Zdravíme všechny a posloucháme na repráčku. Ahoj!
1: No tak dáme písničku. Beat It od Michaela, navíc teďka Michael aktuálně je nejhledanější osoba na internetu v roce 2026, takže se opět vrátil do čela. Možná je to proto, že se mluví o pokračování filmu Michael a tento film bude asi hodně, hodně napínavý, protože se bude řešit to jeho obtěžování v tom filmu. Bylo to tak, nebylo to tak? No uvidíme, každopádně film by měl mít premču příštím roce. Letos už se bude točit. Tak uvidíme. Tady je Michael.

0: Ladíte Radio Kiss, bude 12:45 a dneska slaví narozeniny, člověče, taky už to není úplně mladý pán, Petr Forman, herec, 62 let, člověče. Je to syn slavného Miloše Formana. Mezi nás dorazil do studia takový filmový znalec, Vítě Lesák.
1: Tak to bych úplně netvrdil.
0: Hele, říkal jsem tady, že Petr Forman dneska teda 62, ale když mu bylo, teda, kolik mohlo být, 5 let asi zhruba, tak hrál jednu ze svých prvních rolí. Jestli by si schválně tipnul, v jakém filmu si zahrál. Tenkrát.
1: To byl černobílý ještě, ne?
0: Černobílý, ano.
1: Homolkovi?
0: Ano.
1: Kecáš,
0: to je jedno z těch dvou dětí. Tak byl přesně tak Petr Forman.
1: Ty blázne.
0: A tam byla asi trošku jako tlačenice, bych jako typoval, víš, od rodičů, jako víš, ne?
1: No, tak možná jo, možná ne, no. Tak nevíš, jak to bylo.
0: Ne, to nevíme, ani se nedozvíme, je to hlavně jedno, přejeme mu to samozřejmě,
1: no,
0: že na této roli vystavil celou svou kariéru.
1: Co ty budeš dělat dneska odpoledne vůbec?
0: Nemám plány.
1: Nemáš?
0: Píše mi kamarád teďka. Chce se podívat, co píše.
1: No, tak kouka.
0: Koupil jsem plato jogurtu, nepůjdem si zaházet k rybníku.
1: Jo, tak to může být taky nedělný odpoledne v pohodě.
0: Už budou nízkotučný. Tak.
1: Ty dobře tečou.
0: Hele, dej se dělat různý věci po prázdninách.
1: Přesně tak, tak ještě zbytek léta, tak si ho musíme maximálně užít.
0: Nějaký ty zážitky.
1: Přesně tak.
0: Tak jo.
1: Tak užívej.
0: Pa.
1: Ahoj.
0: Pa.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Neděle odpoledne, jak to vypadá na silnicích, dvě dopravní nehody na D1, 174. ve směru na Prahu a další nehoda na 321. ve směru na Brno. Bouralo se i na D8, je to 14. kilometr ve směru na Prahu a pak pro vás mám ještě dvě dopravní nehody v Hradci Králové, Gočárova třída a Ulrichovo náměstí a ještě je nehoda v Náchodě v ulici Klacká. Šťastnou cestu!

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: V pondělí ráno bude jasno, ojediněle s mlhami. Přes den přechodně až polojasno. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 21 až 23 stupňů.
3: 13. odvila, teď už taky jsou vítělesá, přeju krásnou a pohodovou neděli a dáme pochopitelně to nejlepší od 90. let. No, no, no, a nebo Saš Gambare.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Happy. Kanko, kto nihon je, jo, koso.

Sandra má dneska svátek, tak holky, přeju všechno nejlepší, jinak dneska hodně zásadní věc, jestli jste milovníci sladkých desertů, tak je taky Národní den piškotového dortu. Tak dneska k odpolední kávičce klidně může proběhnout, no a k odpolední kávě dáme určitě i další víkendový jukeboxy. I během odpoledne budete mít šanci nechat si zahrát právě tu vaši oblíbenou pecku, buď na telefonu 210 323 323, anebo můžete taky otestovat naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. Pitbull, Ace of Base a v tuhle chvíli i Nathan Evans. Přeju hezký odpoledne a držte vlnu.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Rádi vám děláme radost a máme ohromnou radost z toho, že další výherce padnul v pátek a odnáší si dovolenou v Egyptě v hotelu Burj Al Arab Beach. Je to Hanka, tak i takhle v neděli 23. srpna a Hance gratulujeme. Pro vás ostatní mám velmi důležitou informaci, sice zájezd je pryč, ale to neznamená, že už nic dalšího v brzké době rozdávat na Kissu nebudeme. Stačí jenom sledovat naše webovky www.kiss.cz.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: legendy Rádia Kiss.
1: A uděláme si malinký výlet do Německa, odkud je Oliver Fröning, to je týpek, který založil projekt s názvem Dune. A tenhle projekt, řekl bych, že sypal songy, které byly hodně, hodně rychlý, a i díky tomu se dostal na festival, který se jmenuje Defcon. Občas tam i zahraje, kde se opravdu jede hodně rychlá taneční muzika. A my si teďka tu dobu připomeneme, psal se rok 1995 a světlo světa spatřila tahle pecka, Can't Stop Raven. Právě teď na Kissu, Dune.

0: Robin Schulz na Kissu, miluju letadla, miluju lítání a strašně mě potěšila informace, že konečně je na světě letadlo, které zvládne cestu přes půl planety. Let proběhl úspěšně, trval 19 hodin, letělo se z francouzského Toulouse do australské Melbourne, všechno v cajku a už příští rok to bude pravidelná linka mezi Sydney a Londýnem. Doufám, že se někdy v budoucné době tohodle stroje někdy v Čechách dočkáme. Rád bych se na to podíval.
1: Radio Kiss.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme se taky na silnice, jak tam to vypadá. Dvě dopravní nehody, jedna ve Zlíně, ulice U Dřevnice a ještě Chropině, ulice Komenského. Jinak, co se týká provozu, tak velmi silný provoz čekejte na D2 před Brnem, zdržení zhruba 20 minut, zdržíte se i na D1 před Velkou Bíteší ve směru na Prahu, zdržení zhruba 15 minut a pozor taky na trase mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem, tam si taky postojíte 15 minutek. Šťastnou cestu!

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: V pondělí ráno bude jasno, ojediněle s mlhami. Přes den přechodně až polojasno. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 21 až 23 stupňů.
5: Popojedeme krátce po 14. na KISS už nachystaný Markon Ragagabam, ale ještě předtím k tomu počasí úplně ideální Ina a Sunny Zap.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy. Oh.

Takisu Markorn, Ragagabam. Milovníci Lega, tak pro vás mám dobrou zprávu, vychází totiž jedna velká limitka, o ní si řekneme za pár minutek a k tomu všemu se za pár minut těším i na někoho z vás. Dáme si další víkendový jukebox, tak připomínám buď telefon 210 323 323 anebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Urbano All Stars, Vítas a Gigi D'Agostino.

90% měsíčního kotouče. Podívaná neskutečná, takže pátek 6 hodin a 12 minut ráno a za chvilku bude neslýchaný další víkendový jukebox na KISu.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
1: Je to Belinda Carlisle.
0: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
2: Já tam slyšela Pusu mi dej.
0: Fakt jo?
2: Jo.
0: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
1: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
0: Pusu mi dej.
3: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
0: Tak schválně, jo? A ty,
3: a ty, a teď.
0: Pusu mi dej.
2: Jo.
4: Ranní Kiss. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Ano, o víkendu na Kissu hrajem podle vás. Na telefonu už čeká Míra. Míro, ahoj.
1: Zdravím tě a zdravím všechny posluchače Kissu.
0: My tebe taky. Doma se senátorem, co vyvádíte?
1: Prosím tě, senátor vyvádí, jakože vyvádí, ale je hodnej a já dovazuju poslední jídlo ze tří. Vždycky neděli dělám tří jídla, než bude.
0: Vždycky pěkně. Inspiraci nám dej, co jsi dělal, prosím tě.
1: Hele, takovou německou polívku s mletým macem, brambory, cuketa, buzguláš a teď dovařuju ještě kůře na paprice.
0: Hezky pěkně, pěkně si žijete.
1: A k tomu pivo.
0: A tak samozřejmě je víkend, tak pohoda. Budu hrát Veronu, tak komu chcete zahrát?
1: Hele, pro tebe, protože mi to uskutečníš, pro všechny, co poslouchají, ať mají hezký zbytek neděle a samozřejmě pro moji lásku Peculku, kterou strašně moc miluju a pro mýho senátora 7letýho Lukáše.
0: OK, tak za chvíli hraju pro vás. Krásný zbytek víkendu a zase někdy na Kissu. Ahoj.
1: Tobě taky díky, mě se hezky.
0: Čau. A ještě hlasovka.
2: Čau, Kysáčku. Chtěla bych tě poprosit o písničku Na letiště Kunovice pro všechny baliče, co balí tandem padáky a pro všechny piloty a hlavně pro dobrou náladu nám všem a pro naše pasažéry. Ať mají všichni taky hezký den a vydařený. Čau, Peťka. Na

0: Pirátelé Lega tuhle informaci už dávno vědí, protože ty informace dostávají dopředu, ale vy, co to je, sledujete jen tak jedním očkem, tak důležitý info. Lego totiž přichází s novinkou Batmobil z filmu Batman a pozor, je tam jedno tajný tlačítko. Tahle stavebnice je v prodeji od 4. září 2269 dílků a cena přátelská 5349. Když si to koupíte, tak to schovejte někde do skříně, pár měsíců to tam nechte uzrát a určitě na tom nějakou korunku vyděláte.
1: To nejlepší od 90. let. KISS Radio.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jdeme na dopravu, máme toho docela hodně, začínáme na D1, exit 230 ve směru na Ostravu, zcela uzavřen kvůli vážné dopravní nehodě. D1 ještě jednou, 140. kilometr ve směru na Prahu, tam je taky dopravní nehoda. No a pojďme dál, kde všude potkáte dopravní nehody. Brno, Vídeňská, dál D35, 129. kilometr ve směru na Hradec Králové, Hradec nad Moravicí, Pivovarská, Nový Bor Česká, Budyně nad Ohří Děkanská a v Praze se zdržíte na Poděbradské, kde se bouralo taky. Ať už míříte kamkoliv, šťastnou cestu přeje KISS.
0: Rádio KISS. Filmové tipy.
2: Liboli trochu duchařiny, bubáků, strašáků a neuvěřitelných příběhů, které se ale doopravdy staly? Tak mrkněte na Netflix na Haunted Latinská Amerika. Pětidílný hororový dokumentární seriál z roku 2021 ukazuje mrazivé příběhy a setkání s duchy podle skutečných zážitků lidí z Latinské Ameriky. Hlavně z Mexika. Pro KISS Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: V pondělí ráno bude jasno, ojediněle s mlhami. Přes den přechodně až polojasno. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 21 až 23 stupňů.
2: To nejlepší od 90. let, tak tenhle slogan dodržíme, dáme kín, ale ještě předtím i mistr pekař ze Švýcarska, DJ Bobo, právě teď.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: The Hip

Taky jsou rozdělí kín, je 15.07, jelikož dneska mi začíná dovolená, tak už mám roupy na další týden, co by se dalo podniknout nebo případně kam o víkendu dojet a je toho docela dost, tak za chvilku dám pár tipů, kam se možná vydám, ještě uvidíme, nicméně, co můžu otajnit. Čeká nás další hudební legenda a je spojená tak trošku s vlakem, tak zatím můžete hádat, co by to tak pravděpodobně mohlo být, Avicii, Britney Spears a nebo Robin Schulz, Better Times, to je muzika teď na Kissu.

0: Active Weekend.
1: Kam byste mohli ten nadcházející víkend vyrazit, tak pár tipů právě teď přináší. Milovníci auto můžou vyrazit třeba do Mostu na Czech Truck NASCAR Prix 2026.

Kiss. Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Legendy Rádia Kiss.
1: A dneska v hudebních legendách na Kissu pro vás mám projekt, který fungoval, nefungoval a od roku 2017 funguje i nadále. Vznikly ve Velké Británii, v Liverpoolu a v Londýně a jsou to elektroničtí KLF. Jen taková perlička, tenkrát si udělali ze světu trošku srandu, kdy uspořádali fiktivní sbírku na jednu nadaci, vybrali 1 000 000 liber a ty peníze na ulici spálili. A ještě jedna perlička, jejich první single, který dělali, tak tvořili tenkrát na legendárním počítači s názvem Atari. Tak přesuneme se do roku 1990, kdy tenhle ten song, když vyšel, měl v originále víc jak 5 minut. Tolik času úplně nemáme, proto tady máme rádiovku KLF, rok 1990 a Last Train to Transcentral.
0: Legendy, hudební legendy Rádia Kiss. This is what KLF is about. Also known as the justified ancients of New Moon.

Ankéta právě teď dozněla na KISSu. Možná už spřádáte plány na příští rok, kam vyrazíte dovolenou, a už chápu, proč někteří neustále jezdí do Chorvatska. Protože pro vás mám dneska ostrov, o kterém hlavně někteří Chorvaté moc nevědí, a to díky tomu, že je to údajně skrytý ostrov sexu. Takže teďka pozor, pánové, berte do ruky telefony, abyste to na mapách našli. Jmenuje se to ostrov Obonian. Koukal jsem jen tak letmo, jak tam trvá dlouho cesta. Není to zas tak daleko, nějakých 950 kilometrů, to se dá. Takže už chápu, proč všichni chtějí do Chorvatska. Ostrov sexu Obonian. A kam pojedete vy? My teď jedeme na západ. Go West!

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme na D1, exit 230 ve směru na Ostravu. Exit už je otevřen, nehoda odstraněna, ale přibyly další nehody na D1. 192. kilometr ve směru na Ostravu a další nehoda 195. kilometr, tentokrát ve směru na Prahu. Bouralo se i ve Znojmě, u Navovská ulice Mladá Boleslav Jičínská a v Ústí nad Labem ulice Důlce. Z dopravy vše, šťastnou cestu. Ahoj.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: V pondělí ráno bude jasno, ojediněle s mlhami. Přes den přechodně až polojasno. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 21 až 23 stupňů.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.
5: Tak jedeme dál, 16.01, to je aktuální čas, jste s Kissem, Svítou Lesákem, hezkou neděli přeju a přeju hlavně i šťastnou cestu pro vás všechny cestovatele, protože doprava dneska opět žádný peříčko. Milky a v tuhle chvíli i LMFAO.

Kissu rozněl Milky a David Guetta, Just the way you are. Následující minuty ovládnete vy, dáme další víkendový jukebox, telefon do studia 210 323 323 a nebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Dáme si Mark Korn, Flowrideu a v tuhle chvíli zaspomínáme na léta 90. Kdy to jelo, mejdany byly tenkrát úplně neuvěřitelný. Tak pojďme připomenout dávný věky, Culture Beat a Mr. Wayne. Hezké odpoledne.

na víno a další věci, ale jelikož začíná pomalu jistě podzim, tak samozřejmě i mikiny s líncem, všechno s logem KISSu, tak a kdyby vás náhodou napadla nějaká věc, která by tam mohla přibýt, ale možná by nebyl špatný deštník nebo pláštěnka, když teďka jsme měli takový ty propršený dny, ten by se docela hodil. Ale je důležitý, že KISS Shopu vládne kolega Patrik Peltán a Patrik by byl strašně rád, kdybyste se do KISS Shopu zapojili, ideálně přes mail patrik.peltan@kiss.cz a Patrikovi naposílali všechny věci, jaký byste si přáli mít na KISS Shopu. Patrik bude nadšený, protože potřebuje inspiraci, tak pokud vás něco napadne, jukněte na to a hlavně mu to pošlete.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jasmenem je zahrát si na bubeníka. Do činelu, který máte tady ve studiu, musíte udeřit ve stejnou chvíli, kdy bicista Whitney Houston do bubnu. Ten, kdo prohraje, ten musí olíznout tomu druhému chodidlo.
0: Jasmen.
1: Seš připravená?
2: Jo.
3: To jsi to napočítala teda.
1: Držte palce Patrikovi. Bude mučit Patrika Peltana.
4: Nebudu to dělat.
3: Víš, že pro mě to taky je trest, pojď.
2: Bože, tak jo, tak jdeme na to.
3: Bože, to byl jak slimák, kdyby se rozšla.
0: Raníky od 6 do 10.

0: Té na Kisu hraju opět podle vás a beru vaše apky. Pepa z Irska se ozval.
1: Ahoj, prosím tě, mohl bys si poslat písničku pro moji milovanou manželku, že ji moc miluju, a pro tu naší velkou Kis rodinu. Hezký víkend. Děkuji ti, papa.
0: I pro tebe zahrajem Elča.
2: Ahoj, tady Elča, chtěla bych pustit na zahradu písničku. Děkuju, ahoj.
0: Tak budeme hrát na zahradu a teď ještě jedna oslavenkyně, pokud se nepletu.
3: Milá Gábinko, přejeme ti hodně štěstí, zdraví k tvým 30. narozeninám. S láskou, taťka Jarun a mamka Gabuna.
0: Tak tady je Bruno Mars, Just the way you are, na Kisu.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Ano, a takhle zítra ráno v pondělí to začne po 7. Už pojedeme a budeme rozdávat peníze. Důležitý je, abyste dobře poslouchali, jakmile zazní signál, voláte studio 210-323-323. My tady házíme kostkou a co vám padne na kostce, to násobíme tisícovkou, takže jednička, tisíc a tak dále. Pokračuju a končíme u čísla 6. To, když vám padne, tak ještě přihodíme litřík bonus, takže můžete vyhrát až 7000 korun. Důležitá informace, vím, že je o to neuvěřitelný zájem, ale ještě zdaleka nekončíme. A když to nevyjde teď, může to být klidně za týden, za 14 dní, protože tahle hra tady bude až do konce roku 2026.
0: 7 v 7.
1: Zítra opět pokračujeme.
0: 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
3: Be happy.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Tak pojďme na dopravu, jak tam to vypadá. Bouralo se, další nehoda na D1, 193. kilometr ve směru na Ostravu a díky tomu v Brně u Olympie totálně ucpáno. Tam si opravdu pustujete. Emile, díky moc za info, míříme ještě jednou na D1, 34. kilometr.
2: Nazdar kysáci, na 34. kilometru směr Praha. Je nehoda dvou osobáku, tak dejte prosím vás pozor, jo.
1: Zdržení zatím na 15 minut a ještě jedna nehoda, Valašské Meziříčí, ulice Vrbenská. Kdybyste měli info ze svých cest, naše kysácká apka vám je k dispozici.

0: Zabavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: V pondělí ráno bude jasno, ojediněle s mlhami. Přes den přechodně až polojasno. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 21 až 23 stupňů.
2: Za chviličku na Kisu Armin van Buuren a Sasha Everlasting, ale ještě předtím jedna parádní devadesátka, když už skáčeme v těch autech. Alexia, la la la.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. To all the people.

Jo, tak tohle můžu. Armin van Buuren a Sasha Everlasting, muzika, která právě teď dozněla na KISu. A jaká muzika na KISu bude znít následující minuty, to už nechám na vás, protože do 18. stíháme dvakrát víkendový jukebox. Tak buď můžete otestovat naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy, anebo si zavolat na 210-323-323 a do té doby stíháme Too Unlimited, Jack Jones a v tuhle chvíli i Sean Paul a Dua Lipa.

0: Let the beat control your body.
1: Jukebox. Víkendový jukebox.
2: Tak jdeme se dát další porci muziky podle vašich přání a beru hlavně ty hlasovky, takže Pedro.
3: Čau, zkus mě prosím tě připojit k jakékoliv písničce. Chtěl bych zahrát něco pro svoji Lucii, s kterou momentálně sedíme na zahradě, hrajeme karty a užíváme si krásných teplot, i když pro někoho už asi snížených, ale je nám tady krásně a hlavně jsme spolu, tak lidi, mějte se rádi.
2: Užívejte, zdravíme taky kluky, kteří jedou z Polska, chtěli konkrétní pecku, ale tu už jsme hráli. Den dobrý!
4: Ahoj kysáci, den dobrý! Jedeme z Polska z driftových závodů, tak ať nám to trošku uteče, máme to ještě 8 hodin domů, tak ať se nám lepší jede, díky a hezký víkend, čau.
2: Tak a ještě tady mám jedno přání a to jsem se trošičku zhrozil, no nic, nechám Máru mluvit.
5: Čau Víťo, prosím tě, zahraj tam jeden peckový song, přespívaný. Je to od dvou

0: Sponzorem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.
2: Já

Už v sobotu pro vás máme poslední velkou venkovní akci v amfiteátru Loket 90s Party Live, protože vám přivážíme hvězdy 90. let. Přijedou Groove Coverage, přijede Erotic a přijede i Kosmonova a samozřejmě i kolegové z Rádia Kiss. Myslím si, že to bude poslední velký prázdninový mejdan v sobotu 29. srpna. Moc se na vás těšíme, vstupenky ještě v tuhle chvíli jsou na našem webu, kam se proklikáte přes www.kiss.cz. Za chvilku další muzika na vaše přání, dáme víkendový jukebox a do té doby Taylor Swift, Paul Keane nebo Michael Jackson, Black or White.

0: Jukebox. Víkendový Jukebox. 210 320 323 nebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy, a na telefonu už čeká Max. Maxi, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kam cestujete, prosím tě? Slyším auto. Kam jedete?
1: Do Mostu.
0: Do Mostu, a co tam budete dělat? Jedete domů?
1: Jo.
0: Co ti zahraju na cestu, aby to bylo v pohodě? Povídej.
1: Golden.
0: Dáme si Golden, a chceš jenom tak, anebo jenom pro někoho?
1: Pro všechny kysáky.
0: OK, tak mám to nachystaný. Zdravím vás, šťastnou cestu, za chvíli hraju. Čau, čau.
1: Děkuju.
0: Ahoj. A ještě hlasovka od Jirky.
2: Ahoj, Víťo. Prosím o zahraní třem chlapům, kteří se vydali na akci Gum Balkan a kteří letos oslaví 30. narozeniny. Z toho se jeden bude ženit, tak ať se nám vrátí v cajku. Moc děkuju.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě na dopravu, jak tam to vypadá. Pouze 3 dopravní nehody. D1, 211. kilometr ve směru na Brno. Bouralo se ve Zlíně v ulici Přímá a ještě Cheb, ulice Chebská. Jinak klid a mír. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Britské ulice zaplavily v 90. letech drogy a bylo s tím třeba něco udělat. A tak se tým obyčejných úředníků naprosto bez přípravy vydal na tajnou misi s cílem zničit gengy pašeráků a dealerů. Seriál podle skutečné události si s dokonalou britskou anglinou užijete na streamovací platformě během 6 večerů, anebo najednou během jednoho odpoledne. Tak brýle, čipsy, volume na chrchc, dejte si utajené legendy. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.

0: KIS počasí.
1: V pondělí ráno bude jasno, ojediněle s mlhami. Přes den přechodně až polojasno. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 21 až 23 stupňů.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

Máme krátce po 18. hodině a za chviličku ještě stíháme do té 19. v rámci víkendových jukeboxů dvě hudební přání, tak jsem zvědav, co vyberete. Buď telefon 210 323 323 a nebo taky můžete otestovat naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy a odesíláte Saš, Kaigo a teď Alexandra Sten, Mr. Saxo Beat.

0: čtvrt na sedm, budeme opět na Kisu hrát podle vás a já už na telefonu zdravím Moniku. Moni, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jaký byl víkend, povídej.
1: Pracovní.
0: Pracovní, makala si do roztrhání těla.
1: Ještě pořád pracuju.
0: Kolik končíš?
1: 8.
0: No, tak to už je za pár, ne? To už není zase tak hrozný.
1: Už aby to bylo.
0: Takže dáme nakopávací kiss message. Komu?
1: Ano. No, hlavně nám, aby nám to už rychle uteklo.
0: Jo, tak dobře, tak jenom pro vás.
1: A samozřejmě všem, ale je to tady hlavně pro nás, aby nám to rychle uteklo. Už jsme šli domů konečně.
0: Ok, mám to nachystaný, za chvilku zahraju, měj se krásně a zase někdy. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Čau. A k tomu je ještě jedna hlasovka od Lucky.
2: Zdravím všechny kysáky a kysačky a obzvlášť mýho nejlepšího přítele Filího. A jemu bude patřit i tato písnička. Hlavně jemu. Samozřejmě i vám všem ostatním. Prostě poprosím o zahrání Kiss Message, protože to je prostě letní hit loňskýho roku a já tu písničku miluju. Všechny vás zdravím a bude to hlavně pro Fíka, protože je to úplně ten nejúžasnější člověk. Zdraví Lucie z Děčína. Krásný víkend.

0: Jukebox. 19 hodin začne repríza Kiss parády, takže se dozvíte, jak vypadá top 10 plus novinky, to všechno pod taktovkou DJ Basslickra, ale ještě předtím i poslední přání Stano.
1: Nazdar Kissu, Stano z Londýna a s Michalom.
2: Čaute.
1: Ještě stále pracujeme so štětkami a malujeme dom. A aby nám to išlo rýchlejšie a dokončili jsme to dneska.
2: A štětky?
1: Všetko. Tak by sme vás požiadali zahrať pesničky z Dahu alebo niečo z Love Parade okolo roku 2000. To ešte keď sme boli mladí a trasali sme v kultúrnych domoch. A bolo to všetko super. Ďakujeme a pozdravujem všetkých.
2: Máte sa krásne.
0: Tak kluci malísky, tady máte Dahul. A Vítělesák se pomalu jistě rozloučí. Užijte si zbytek víkendu, já si dám taky teďka pár dní pauzu. A v sobotu spolu ráno budeme stávat. Mějte se, ahoj.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kisparáda. Kisparáda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kisparáda. Je to tady, OK. Těpéro, těpic, nazdar, hej, houpa, zmeni, OK, here we go, put chairs up for Detroit. Jdeme na to, opět startuje Kisparádové klání, neděle 19, středa 21, to jsou 2 hodiny, které v týdnu můžete ladit tuhletu spektakulární charts, která je zaměřena na ty nejzásadnější a nejnovější placky celého světa. Dneska bude Gordon Rainer a jeho

Spears a jejich Sad Girls. Tak holky, holky, holky, nebojte smutný, jo? Úsměv, sír, vyletí ptáček, hermelín. Se občas ten hermelín prej z toho dělá. Nevadí, jdeme na to. Kiss Paráda.

Back, to je Kygo a Mac McDown. Na Radio Kiss, další z těch fenomenálních věcí, která dneska pumpuje, a dnešní hudební novinka s číslem jedna. Já když se u Kyga zastavím, tak od něj prostě máme celou řadu věcí, třeba Wherever, Whatever od Avi Max. A tady jeho sound, jo, ten je nesmrtelný. Malej, představte si, on začínal v 9 letech, jeho první produkce, která se rozjela. A když mu bylo nějakých 16, tak měl celosvětový hit, který v roce 2014 pobláznil celý evropský kontinent. Firestone s Konrádem, jo. Konrád byl takový dědoušek, který byl v Doktorovi z hor a hlídal tam ovce. A podívejte se, tohle je jiný Konrád, jo. Mladý Konrád, a zbourali úplně vše. Teď ale jdeme na Vice. Vice, občas tím řekne někdo Váza. Ono správně třeba ve Francii se to vyslovuje Wiza, ale ideálně, jako když je ten projekt holandsko-německý, tak je, si myslím, že důležitý vyslovovat správně po holandsku. Wiz, Lanila, jejich hit Stars u nás v Kiss parádě šestkrát působil v top trojce. A u mýho rádiovi bráchy Mišáka Kavalčíka asi v 18 verzích jeho v dopoledním Kissu. Teď Wiz, Ask Memories, či

0: Kiss Paráda.
1: Místo 8. Milujete Afriku, milujete Shakiru, pak se tady správně, protože na Kissu si dáme osmičku. Dostala 17,5 tisíce hlasů. Daj, daj a Burna Boy. Hele, jdeme na to, jo. Takže roztáhneme takový ty topánky, jo. No, jsou bodky, jo.

Tak co, daj, jo? Občas říkají chlapi jako holkám, že jo, daj. Ne, smula. Bolí mě hlava. Tak Shakirou asi hlava nebolí, protože jí chodí pěkný love. Teď za singlu, který dorovnala v rámci svého poselství ve světovým fotbalovým šampionátu. Je pravda, že na Waka Waka to zatím nemá, ale když přijedete kamkoliv, já jsem teď měl tu čest v pátek rád úplně úžasnou svatbu u Náchoda, u Dobrošova. Je vlastně shodou okolností vedle té svatby má chalupu pan prezident, takže jsem tam zapařil s jeho ochrankou, ale je pravda, že přišla za mnou malá holčička, myslím, že se jmenoval Natálka a říkal, strejdo, zahraj mi daj. No tak to jelo prostě úplně všude. A mám z toho radost, že děti to milujou. Teď ale přichází Mr. Carnage, Rainer Zonnewald, dohromady si říkají Loco Loco. Je to vlastně dvojice, která dává dohromady nejen single Loco Loco, ale zároveň i náš seskupující statek. Takhle se tomu říká. Rainer Zonnewald, Holandsko asi evidentně, že jo, a Gordo, to je Belgie. Loco Loco a Carnage k tomu, no hele, výborný typ, chytlavka na první dobrou. Kiss, kiss, paráda.

0: Loco Loco Gordo, co tomu říkáte? Skvělý. No a v Holandsku ještě zůstaneme, protože tentokrát se podíváme na formaci Criss Cross Amsterdam, takže jdeme rovnou do hlavňáku.
1: Kiss paráda. Místo 7.
0: A singlovka, která má taky nádherný nášlap a evidentní energii, kterou chce rozdávat mezi vás všechny, který jste pozitivní, tak be happy, be positive, Radio Kiss Paráda, neděle, středa, hlasujeme.

tryskáčovým nadzvukovým. Protože tady Hugel Alternate z Británie a jejich Movement to the Sound. Asi každá první youtuberka, každý druhý youtuber prostě si to dává k videu, jede, skáče, ono stačí jenom, když tam hodí ksik, jenom se trošku pohne za tance někde před Sochou svobody a má to miliony sledujících a k tomu, když dáte Hugla a Moving to the Sun, tak mi opravdu věřte, že to je záruka kvality. Ono celkově, když jdete někam na party, tak se celé jistě tomuhle tomu hitu nevyhnete. My se na ní těšíme už v tom dalším týdnu, kdy vám ho třeba střelíme na lokti, kde teda pojedeme primárně 90. Je to velký groove coverage Kosmonova a Erotic, ale teď dáme prostor té nejnovější muzice, protože na Kissu jedeme samozřejmě to nejlepší od 90. let, ale zároveň v Kiss padá i ty nejžhavější pecky celého světa a tohle je opravdu zásadní kalibr. Hugel a 28 000 hlasů na místě 6.

House, jak se tomu říká, prostě šmiká po celém světě. Teď ale kdo je šmik number one, je David Guetta, francouzský elegant, který decimuje všechny světové stadiony. Teď byl i na Last Stream Festivalu na Slovensku, kde se ho všichni neskutečně chválili, no kéž by dorazili do České republiky. John Martin, to je jeho pravidelný kámoš, který s ním jezdí na turné. A co se mi líbí, třeba John Martin vystupuje i se Stevem Aokim, který se ho vždycky dotáhne na nějaký svůj výšus. Teď třeba na Tomorrowlandu Steve Aoki vytáhnul právě Johna, byla tam i Paris Hilton, měl tam i belgického fotbalistu, no super, ale proč o tom mluvím? John Martin je hlavním vokalistou formace Swedish House Mafia. Určitě vzpomenete, nejeden z vás má v hlavě ten dokonalý pohled.

0: nás zlikvidoval. Jako ne, on zlikvidoval mě, já jsem ho zkazil, chudáka. Tak teď vám pustím bez zpěvu, bez té trágy, kterou jsem vám předvedl. David Guetta, Third Party a John Martin, Human. Hlasujem.
1: Novinka Kiss Parády. Rád.

lidi, a to dokazuje právě David Guetta, který dal dohromady věc, která je trancovějšího charakteru. Na rádiu Kiss parádě, kde si dáme malou rekapitulaci. Desítka výběrek za David Guetta, Sad Girls, devítka Wise Ask Memories, osmička Shakira, Burna Boy, Done, Die, Clean Bandit Edit. Na sedmě Chris Cross Amsterdam, Willy William, My Oh My, šestka Hugo Ultranight, Emil Angel, Move Into The Sun, a pětka je tady, pozor! Minulá novinka, teď z 0 na 5, to není špatný, mohlo by to být, ale better, lepší. Armin van Buuren a Sasha Everlasting. Armin van Buuren stačil vydat další novej single, který je něco podobného jako blablabla, pořádný nátěr, tak třeba ho dneska si zahrá v Trance Party, ale už nestíhám rád jeho nový singly, protože on fakt každý týden dává něco úplně z brusu novýho. A stojí to za to. Jak by taky ne, jeho blondětá kamarádka Sasha s Everlastingem doslova do písmene uhusovala celý Tomorrowland, všichni měli husinu a já jsem taky z toho husa. Ne jelen. Pětka. Kiss.

0: prostě krupli do textilu, všichni jsou, no, minimálně já jo, nevím, jak se na to vyjeli, na tyhle hitovce ujíždím a na Arminově už posledních asi 30 let. Teď už ale další chlouba, trend scény a spíš komerčnější scény v Německu platí za hlavního produkčního, ne asistenta, ale borce, který prostě na co hrábne, to je svatý. Je tady Robin Schulz a společně s Bars nám zpívá o tom, že časy budou lepší. Better Times, podpořte tuhle skladbičku.
1: Kiss paráda. Místo čtvrté.
0: Jo, jinak, tahle ta písnička prej dobře plaší myši. Robin Schulz o tom psal na Instagramu, že místo pastiček používá svoje hity.

0: Zní to jako Coldplay, ale nejsou to Coldplay. Je to Robin Schulz a Barbs. Jo, Barbína nová. Teď ale ty poš na hitoš. Zásadní novinka, která nás všechny ovlivní, protože kdykoliv něco vydá Emily, nebo Mark Voss, nebo Justice, tak je to geniální. A my tady plesáme, já chci pozdravit Emily na Slovensku, moje kamarádka, skvělá. Si hodíme nějaký skazoš, nebo když pouštím borovičku na jakýkoliv party, tak jí hodím video a ona je úplně nadšená. A já jsem pyšnej na to, že jí tady máme, že jí v Čechách takhle můžeme podporovat, protože pojitovce Máj, která nám sedmkrát vyhrála Kiss parádu, a Emily za to velmi gratuluju. To je přesně tahle ta skladbička krásná s Ondrej Kandráčem. Tak je tady novinka, kterou dala do spolupráce s Vladisem. Vladi se znáte. No a teď potřebuji nějak začít mluvit, protože vím, že tohle je, nebo to byl nejoblíbenější song naší Barušky Tlučhořový, takže tam nahoru ji posíláme. Ale Vladis se tentokrát spojil s Emily a dali dohromady ještě po boku Davida Bílka, je to v Kuty a já. Je to takový krásný reggaeton, takový vyloženě letní hit, který takhle jakoby prakticky na konci srpna nám navodí tu dokonalou náladu a já za to Emily moc děkuju.
1: Kiss paráda, ty na hit.
0: Takže Emily, skvělý. To vás dostane i vás, co jste se nemili.

miluju, to je boží. A pozor, my jdeme teď za týpkem, který si říká Steve Modana. Ej, já tohle týpka žeru. On totiž začal dělat devadesátkový věci v novým kabátě, jo? Na Instači má 177 tisíc sledujících. To je z nejlepších producentů ever. A on dělá prostě

Steve Modana, prostě neskutečný hudebník, bombardák, který jede fakt se svým vydavatelstvím Nitro Music po celém světě, tak sype další věhlasnou music. A tentokrát se jdeme podívat na jeho novinku Show Me The Way. Show Me The Way vyšel v pátek. Já jsem měl ze svatby, z náchoda a poslouchal jsem tohle. Mi to tak vystřelilo, že jsem měl husinu celých 80 minut, protože jsem to slyšel minimálně 60krát, jo. Takže Steve Modana, pozor! Steve Modana, ještě jeden tip na hit, dneska si dovolím zahrát. Show Me The Way! Tip na hit DJ Basic, Rafky z Prádě, Rádia Kiss! Hey!

0: 30-letý Němčour, skvěle vyndanej. Steve Morana, jako pokud měl ty 90-ky, tak tohle je novej kabát. A ta vokalistka, sakra. Jako, wow, skočit někam do bazénu, no, tak asi se utopím, jestli by začala zpívat. Teď ale jdeme na bronz, kde je Ina, Elena, Alexandra, Postelanu, jo! Ej, whiz away. Po 4 týdnech nejlepší umístění, který zatím dosud v Kisparádě rádia jaky zaznamenala. A dneska 74 tisíc hlasů, 216. Numero 3. Bronzovka Kisparády rádia Kis.
1: Kisparáda. Místo 3.
0: No a když jste neviděli videoklip, tak oni holky letí na letiště, teda letí letadlem z letiště a ztratí se jim zavazadla. Bronz.

A blížíme se k absolutnímu number one ke Spradovi klání, ale ještě předtím, než vám řeknu, že stejný jako minulý týden, si už to můžu dovolit, protože na dvojce máme stejnou formaci jako minulý týden. Jsou tady němečtí skutři, jejich No Rewind, kteří se teď chvilku zastavili s vydáváním nových singlů a soustředí se na turné, který odstartoval na Parukavel, na jednom z největších německých festivalů, a dávají dohromady další řadový album. Tak kdo ví, co tam za sebe za nový sound? Mně se líbí ten jejich hardstyleový rave, který prostě baví všechny generace napříč a hlavně pořád nevaří z vody, ale dávají dohromady spoustu energických hitů. Jen tak dál. Dvojka. Kiss Paráda.

Tak jsme legálně ve finiši dnešní Kiss parády a už vám prozradím jenom, kdo bude na prvním místě a jsou to kluci z Francie. Pětka Armin van Buuren, Sasha Everlasting, čtyřka Robin Schulz a Barb's Better Times. Na trojce dneska v Kiss parádě i na Whiz Away, dvojka Scooter, No Rewind a jednotka Four to the Floor a Star Sailor, což je původní formace, která dávala dohromady tuhletu věc a tomu se přifařili Offenbach z Francie. Dohromady právě tato hudební výslužka, která má spoustu kladných recenzí. Takže my si je dáme. Já chci poděkovat vám všem, kteří jste samozřejmě hlasovali po dobu celého týdne. První skvos dostal přes 100 000 hlasů a klikanců na myšky na webu Kiss.cz. Takže díky všem, že jste tak aktivní a těším se další Kiss parádě. DJ Bass Licker is in the house.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Tak kysáci, máme tady za půl minutky už 8, to znamená, že startujou víkendové jukeboxy s Alexem. Jedeme!
3: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy!

Kysáci, krásný večer všem. Doufám, že jste měli krásný týden, který nám teďka teda krásně končí, ale končí nám krásně, to znamená, že si to prostě užijeme. A taky to znamená, že zítra nám startuje další krásný týden. No a abychom to měli ještě hezčí, tak samozřejmě jsem si pro vás připravil spoustu písniček jukeboxu, písniček na přání a připomínám vám způsob, jak můžete tyto písničky uslyšet, ty, co konkrétně vy chcete uslyšet. Je to velmi jednoduché, buď to zavoláte na telefonní číslo 210 323 323 nebo využijete aplikaci Rádia Kiss, kam můžete poslat vaši hlasovou zprávu, případně taky i nějaký ten textík. No a já už se tady s tím vším nějakým způsobem puperu a vyberu ty nejlepší z vás, respektive takhle. Ono to je vždycky dobrý, ale je tady toho spousty, takže potřebujete trošku štěstíčka, ale věřím, že ho dneska budete zrovna mít. No a pak už samozřejmě pouštíme, užíváme a máme všichni příjemný, krásný nedělní večer. Já to odstartuju, DJ Snake a Aluna George a jeho song You Know You Like It. To je nálada, kterou si představuji já takhle na večer. No a vaše tipy, tak na ty se moc těším hnedka v dalším vstupu. Pojďme na to.

0: Kiss. Posloucháte Jukebox Radia Kiss s Alexem. No a mám tady už první volající, její Anička, a já bych ji chtěl tady za celé rádio pozdravit. Aničko, slyšíme se, čau.
1: No, ahoj.
0: Ahoj, já tě zdravím, odkud nám voláš?
1: Já volám z České Lípy.
0: Já, hezky, Česká Lípa, Jabloň si říkala?
1: Prosím?
0: Jo, já volám, promiň, já jsem myslel, že říkáš Jabloň z České Lípy, tak si nejsi na nějaký Jabloní. Já jsem dneska trošku nedoslýchavej. No, hele, my jsme s tebou vybrali písničku Justin Bieber, píseň Never Say Never, nikdy neříkej nikdy, překladu do češtiny. Komu ji pošleme?
1: Já ji pošlu svýmu bráchovi, který mu je dneska 10 let.
0: Hezky.
1: A má Justina Biebera moc rád, tak pro radost.
0: No tak to je krásný. A slavíte někde společně?
1: No, měli jsme oslavu, no.
0: Hezky, tak to má takhle ještě dneska předtím, než teda půjde do postele, tak se ještě může užít pořádnou pecku, viď?
1: Ano.
0: No tak jo, tak tím pádem posílám, jak se jmenuje brácha?
1: Tomáš.
0: Tomáš, tak Tomáš, je tahle písnička je pro tebe, no a samozřejmě pro všechny ostatní kysáky, kteří mají Justina rádi. Já slyším Tomíka, čau. Hezky. Tak jo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Tome, čau. Tak a Aničko, tobě děkuju za zavolání, Tomášovi ještě jednou přeju krásný.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde dneska.
3: To je jak na potvoru. Ty člověče, zrovna myší mikrofon.
2: Víš, že jo?
1: Kisáci, ne? Posílejte vzkaz přes apku.
2: Ani ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Ranní Kis. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, my pokračujeme v našich jukeboxech, respektive takhle, my jsme je teprve odstartovali a čeká nás ještě spoustu skvělé muziky. No a teď bych chtěl splnit přáníčko tady Šárce, která mi napsala dobrý den, kysáci. Chtěla bych pustit Jožina z Bážina. Jsme s rodiči na dovolené, ať je to dovolená konce, ať je ta dovolená na konci srpna zábavná. No, tak Šárko, já to tady mám připravený, ale abychom udrželi to tempo tady, co máme takový toko tanečnější vlastně, tak jsem našel tady remix Jožina z Bážina, je to DJ Jožin B and DJ Remo. Tak hele, myslím, že to bude zajímavý, myslím, že si to užiješ, tak schválně, co tady tý verzi říkáš. Ostatním samozřejmě připomínám, že i vy si můžete objednat vaše jukeboxy přes telefonní číslo 210 323 323 nebo nám poslat vzkaz přes aplikaci Rádia Kiss, případně nám nahrát i nějakou tu hlasovku. A teď už Jožin z Bážin v remixu. Oh yes!

0: Jukebox Rádia Kiss pokračuje. Máme tady nedělní jukeboxy s Alexem. Potom samozřejmě v noci přebírá štafetu náš Kuba Krabáč a čeká nás noční jukebox. Takže dneska spoustu písniček na přání. A my jsme si teďka už teda vyzkoušeli tu možnost telefonátu, pak jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když mi napíšete. A teď si pojďme vyzkoušet, jak to vypadá, když mi pošlete hlasovku, protože jednu tady pro vás mám.
1: Ahoj, chtěla bych nechat zahrát do auta pro dceru Bereniku a Darinku Bangaranga. Děkuji, Michala.
0: Tak Michalo, a Bereniko a Darinko, mám to pro vás připravení. Pecka, která ještě donedávna hrála v našem metodu velmi často. Teď jsme to na léto malinko jsme to ubrali, ale ještě pořád to ve vás rezonuje a není se čemu divit, protože tahle pecka, která vyhrála Eurovizi letošní, je opravdu jako parádní, takže jdeme na ní. Dara Bangaranga!

0: Tak kysáci, první hodinku máme za námi, no a další tři před námi, noční, respektive víkendové jukeboxy pokračujou.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Tak kysáci Linka nám tady cinká celou dobu, co hrajou písničky. No a máme tady dalšího šťastlivce, který se dovolal a tentokrát je to Pavel. Pavle, slyšíme se, čau, čau.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme.
0: Ahoj, ahoj. No tak prosím tě, my jsme to s tebou už trošičku probrali. Ty jsi říkal, že chceš Rybičky 48 a jejich pecku Léto, který nám teda už pomalu ale jistě končí, ale ještě nám tam pár dní zbývá, že jo? Komu to posíláme? Pavle, slyšíme se? Pavel nám vypadnul, no to snad ne. Halo, halo, ještě jednou.
1: Halo,
0: halo. A, je zpátky. No tak,
1: jo,
0: Pavle, já jsem se bál, že jsem se ztratil.
1: Mě se vypnul mikrofon, takže
0: dobrý, dobrý, dobrý. No tak, jo. Jak jsem říkal, písničku máme vybranou. Komu ji chceme poslat?
1: Jo, ale bylo by to tobě, všem kysákům. Pro mě je to taková malá premiéra tady, že já jsem se jednou už sem dovolal, ale to bylo kdysi, aha, když to měla Magda. Ale říkám, já jsem spíš takovej zimní typ, ale tím, že prostě ještě zimní písničky moc jako nejsou v tom, že jo.
0: No chle, kdyby si chtěl, tak já tě můžu pustit Mariah Carey, ale nějakou tady to, nebo tady
1: ale
0: to.
1: Ale to je dobrý, necháme to na tomhle.
0: Necháme to, no. Ale zbývá nám ještě pár dnů, co si to můžeme pořádně užít. Hlavně teda studenti, co jim začíná v září škola, tak ty má ještě jako týden a trošku, tak ať si to Léto ještě daj a ty Rybičky nám s tím pomůžou. Skvělý, no tak jo, tak posílám tobě, všem kysákům. Napadá tě ještě někdo, komu to chcem poslat?
1: Prostě všem, jednoduché.
0: Prostě všem, skvělý, no tak jo.
1: Jednoduchosti síla.
0: A, naprosto s tebou souhlasím. Tak jo, Pavle, děkuji ti moc za zavolání, měj se krásně.
1: Taky,
0: a já posílám čau, Léto.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jukebox Radio Kiss, víkendový jukebox s Alexem pokračuje. Já měl občas tendenci, nebo mám občas tendenci říct, že to je noční jukebox. Ale takhle, pro někoho už možná jo, protože už je 9 hodin, takže vy, co chodíte spát hodně brzo, protože třeba hodně brzo vstáváte, tak pro vás už to vlastně je takový noční jukebox, ale pro další zase část lidí je to spíš takovej večerní, víkendový jukeboxíček. No a co je to pro Sabinu, která se mi dovolala sem do studia, tak to zjistíme právě teď. Tak Sabi, čau, slyšíme se.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, pro tebe to asi není noční jukebox, pro tebe to je pohodička, vej, ty ještě nejdeš spát. Jako, ty jsi mi říkala, že jsi ještě v pracovním módu, co teďka děláš?
2: Podmítám strniště po pšenici.
1: Wow, hezky. A ty jsi říkala, že s tatínkem jezdíte, že jste spolu. To je hezký. Jo. A to tak zvládneš, jako uřídit takovýhle velký stroj?
2: Jo.
1: hezky. No tak jo, hele, vybrali jsme s tobou písničku, která se tak jako tematicky i hodí, a to je MiG 21 Malotraktorem. A komu ji pošleme?
2: Taťkovi.
1: No a
2: všem, kteří ještě pracují, jsou za volantem.
1: Dobře.
2: A připravujou
1: se, že přijedou konečně domů a třeba si daj pohodičku. Ještě řekni, jak se jmenuje tatínek.
2: Taťka Pavel.
1: Tak tatínkovi Pavlovi teda posíláme Malotraktorem, tobě taky. A já věřím, že kysáci mají tuhle písničku všichni rádi. Tak jo, měj se krásně, ať vám to uteče. A zase někdy příště.
2: Určitě, děkuju.
1: Ahoj, čau. No a my jedeme. A MiG 21 taky.
3: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za

Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy a Alex je dneska ve studiu a společně s vámi. Až do 12 tady s váma budu, až do půlnoci, potom předáváme štafetku. No a mimochodem dneska, jestli to nevíte, nebo vám to uteklo, tak svátek nám slaví Sandra. Takže všem Sandrám přejeme jen to nejlepší, užijte si svůj den, já věřím, že si ho užíváte už dneska od rána. No a pokud byste chtěli zakončit ten váš velký den něčím takovým ještě jako významným, tak dneska 23. srpna je Národní den a pozor, to jako je hodně dobrý, piškotového dortu. To je prostě bomba. Já jak jsem si to jenom přečetl, tak ve mně to vyvolalo úplně vzpomínky, prostě ten piškoťák, tyjo, člověče, když to tam jako nasypeš, zaliješ to tím tvarohem tam nasyp. Já pamatuju, že já jsem miloval, když ještě nahoru dávali takový ty lentilky prostě nebo cokoliv. No, nádherný vzpomínky mám z mládí. Už jsem ho teda dlouho neměl, přitom je to furt jakoby parádní záležitost, takže Sandry, no a i vy ostatní, co dneska slavíte narozeniny třeba, tak co si také dát? Piškotovej dortík a oslavit tím i Národní den piškotového dortu, no. To je potom těch svátků, habaděj. No a aby vám to hezky utíkalo, tak samozřejmě já tady s váma budu a budu vám tady pouštět parádní hudbu i nadále. A pokud byste chtěli slavit i zítra ráno, tak zavolejte v 7 hodin a vyhrajte třeba i 7000 korun.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

Jukebox rád jaký pokračuje, mám tady krásný vzkaz od Květuše, která mi napsala: ahoj kysáci, chci pro svého manžela Milana udělat radost a chtěla bych mu pustit písničku Tokyo Drift z Rychle a zběsile. Moc děkuju. Tak Květuše, já ti to přáníčko samozřejmě moc rád splním, jinak ty jsi mi připomněla, že můj kamarád teďka brzy bude taky slavit narozeniny a má to právě ve stylu Rychle a zběsile, tak říkal, že se máme všichni jako převlíknout, abychom vypadali jako Dominic Toretto a tam ještě byl ten Paul Walker a všichni ostatní ty postavy, tak se na to moc těším a jsem si 100% taky jistý, že i tahle písnička tam zazní. Nicméně, tuhle písničku bych chtěl poslat taky Renče, která mi napsala přímo na můj Instagram, že 12. srpna slavila narozky a že zdraví a že by ráda nějakou písničku pro sebe dodatečně, že by si udělala tak radost. No tak Renčo, hele, já ti tu radost moc rád taky udělám. No ale hlavně teda, jak jsem říkal, pro Milana, no a pro všechny, kteří mají tuhle písničku rádi. Tokyo Drift a Rychle a zběsile. A konkrétně teda ten interpret jsou Teriyaki Boys.

0: take a deep breath.
1: Kysáci, další hlasovka, kterou bych vám chtěl tady pustit, tentokrát nám ji poslal Dominik. No a má, myslím, že velmi krásnou objednávku, která vám všem udělá radost.
2: Čauky, Alexi, prosím tě, já poprosil bych tě o zahrání písničky Marko, Ladies Party Never End. Bylo by to pro všechny posluchače Kysu, hlavně pro tebe a pro naší mamku, která je na noční. Tady tu také zdravíme, poté pro mého taťku, mého souseda, se kterým také posloucháme Radio Kys a povídáme si tady a prostě pro všechny kysáky. A hlavně, ať ta směr rychle utíká, mě hezký večer, jsme s tebou, ahoj, Domče v Brodátku.
1: Domi, moc děkuju za krásnou hlasovku, líbí se mi ta písnička Let This Party Never End a když posloucháte Radio Kiss, tak to přesně takhle je, protože u nás party

Tak kysáci, píšete mi tady z grilovaček, napsal mi Honzík a Limpík, což tuším, že teda budete asi někde spolu kluci, protože oba dva objednáváte něco od Verony. Možná, že to tak není, možná, že jste každý někde jinde. O to víc je hezký, že se rádi pouštíte Veronu takhle z grilovačce. No a samozřejmě já vám to hrozně rád splním a vybral jsem písničku, která je tady úplná největší klasika od Verony, samozřejmě je to Náhodou. Tak vám přeju, ať si tu grilovačku užijete. Limpík mi tady napsal, že má ještě k tomu výřivku, která má 45 stupňů. No hele, jakože musím říct, že trošičku závidím, ale co, viď, hele, každý máme, co máme. V tenhle okamžik já jsem taky v teplíčku zase ve studiu, to není úplně špatný, no ale písničku si užijeme úplně všichni. Verona a Náhodou na Radio Kiss.

0: baby, baby.
1: Kysáci, 10. hodina odbyla. My pokračujeme v našich víkendových jukeboxech na Radio Kiss. Dneska s Alexem.
2: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Tak jo, kysáci, 7 minut po 10. hodině. Teď už teda přesně 8 minut, ještě další necelý 2 hodinky před námi. Mám tady teďka krásnou hlasovku od Tomáše, pojďme si ji poslechnout.
1: Dare, Sašo, tady Tomáš Jindřichu Hradec, mohl bych tě poprosit o písničku bla bla bla. Ty už budeš vědět, o co jde. Bylo by to hlavně pro tebe do studia a pro veškerý zdravotnický personál, doktory, sestričky, sanitáře a tak dále a tak dále. Hlavně by to bylo do nemocnice v Jindřichově Hradci na oddělení ONRPC. Děkuju ti moc. Čau, Tomáš.
0: Tak zdravíme do nemocnice v Jindřichově Hradci. Tomáši, samozřejmě ti to moc rád pustím. Armin van Buuren, bla, bla, bla. Tak věřím, že vám udělá tato písnička radost a třeba vám pomůže, aby vám ta směna rychleji utíkala a byla hlavně v dobré náladě, nebo jak my tady říkáme na Radio Kiss, prostě, abychom byli všichni be happy.

0: Tak jo, kesáci, my pokračujeme dál. Připomínám telefonní číslo, sem ke mně do studia 210 323 323. Stačí, když ho vytočíte, budete mít trošku štěstí a můžete se dovolat přímo sem ke mně do studia. A nebo připomínám tu druhou variantu, a to je, když využijete aplikaci Rádia Kiss, která je dostupná na všechny platformy a skrz tady tu aplikaci můžete posílat hlasové zprávy a nebo třeba taky i textovky. No a jednu takovou hlasovku jsem dostal od vlády, tak pojďme si poslechnout, co by vláda rád slyšel.
1: Ahoj Alexi, všem do Kisu, samozřejmě to by nejvíc. Prosím moc o Daft Punk a starou vypalovačku Around the World pro všechny, kteří na to pářili, jako já. Prostě pro všechny, ale mě to by dostalo. Díky, Vláďa.
0: Tak Vláďo, já jsem na to taky pařil a dokonce ti můžu říct, že na to pařím ještě pořád, protože je to prostě absolutně jako legendární pecka. Daft Punk za mě jedna z největších hudebních skupin, v podstatě jsou to DJové oba dva, že jo, nebo respektive velký průkopníci elektronické hudby. A věřte mi, že takový ty velký festivaly a ty mega stage, co dneska se dělají, tak v tom mají Daft Punk tak trošku prsty, protože oni byli jedni z prvních, kteří vlastně vytvořili takovouhle speciální mega stage na Coachelle v roce 2007, kde měli vystoupení Alive a tím kompletně změnili taneční hudbu tak, jak ji známe dneska. A respektive i ten způsob, jak si tu taneční hudbu užíváme, mimo jiné. Tak jo, jdeme na to. Daft Punk Around the World. Právě teď na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem a já mám pro vás, kysáci, takovou radu, takový tip, co dělat v okamžiku, kdybyste se cítili hodně vystresovaně a kdybyste se potřebovali trošičku jakoby sklidnit a dostat se zase, jak se říká, do zenu, do balancu, aby vám bylo fajn a hezky. Ono to totiž, není to nic úžasně novýho, o čem byste jako neslyšeli nebo co by vás nenapadlo, ale na univerzitě ve státu Severní Karolína provedli takovou studii místní vysokoškoláci, kdy v podstatě měřili úroveň stresu a úroveň toho, jak se člověk cítí v případě, že ho posadili buď to někam do krásné zeleně, někam do parku, kde prostě měl výhled na rostlinky a měl tam takovou tu přírodu kolem sebe. Potom ho posadili vlastně do klasický takový tý betonový krychly, kdykoliv tak, když jste ve velkém městě, tak si sednete na lavičko, máte kolem sebe jenom baráky, beton a zase tak příjemný to není. A do toho ještě to kombinovali s různorodou hudbou, respektive se zvuky.

To znamená, že oni pouštěli buď to hluk projíždějících aut a takový ten městský hluk, anebo pouštěli takový ty ptáčky a přírodu. No a samozřejmě, co zjistili je, že když člověk sedí někde v tom parčíku a pustí si ty ptáčky, tak i když to je takhle nastimulovaný, tak se cítí výrazně příjemnějc a lépe, než když sedí někde v bytonový krychli, anebo když poslouchá ty projíždějící auta. Vědci říkají, že to je hlavně z toho důvodu, že mozek, když slyší ty auta a všechno, tak je takovej hodně v pozoru a snaží se vyhodnotit všechno a z toho je mnohem rychleji vyčerpaný. Ale když uslyšíte ptáčky, jako třeba tyhle...

0: je všechno výrazně víc v klidu, v pohodě. Můžete si to potom vyzkoušet. Nicméně, co určitě vyzkoušejte, je, že si třeba jí pustíte nějakou oblíbenou písničku.
1: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.
0: No a ta písnička může být třeba David Guetta, anebo třeba Pitbull. Záleží na vás.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Jukebox Radio Kiss.
2: Mám tady další hlasovku, tentokrát od Vašíka.
3: Čau, můžeš mi prosím pustit Mamma Miu? Já jsem tady Vašík a můžeš prosím to poslat pro mamku, pro strejdu, pro babičku, pro tetu. Čau.
2: Tak Vašíku, prosím tě, to víš, že můžu. Posílám pro mamku, pro strejdu, pro babičku, pro tetu a hlavně pro tebe. Mamma Mia ve verzi od 18, kteří přespěvávali hity od ABBY. No a dělali to velice dobře, takže věřím, že vám to udělá radost. Jdeme na ní, 18, Mamma Mia.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, už se nám blíží 11. hodina, ale před tou 11. jsem se rozhodl, že vám splním celkem dvě přání. A to první bude přání z hlasovky a to druhé potom tady z jedné textové zprávy, kterou jsem tady dostal. Moc hezké mimochodem. Ale zpátky k té hlasovce, protože ta mě skoro až dojela, moc hezký.
2: Ahoj, já jsem Sabi.
1: Ahoj.
2: Paříme s taťkou dole v garáži a hrajeme šipky a posloucháme Radio Kiss a chtěli bychom zahrát písničku Diamonds od Rihanny. Tak ahoj.
1: Ahoj, krásný. Tak Sabi, samozřejmě posílám tobě a tatínkovi, ať si užijete dnešní večer s parádní hudbou Rihanna Diamonds, ale to nebude všechno, protože potom po Diamonds budeme hrát písničku pro Sabču, která napsala ahoj Alexi, tady je Sáby, já bych chtěla pustit písničku I'm Good, v závorce Blue samozřejmě od Bebe Rexa a Davida Getty a posílám to tobě, aby ti to klapalo a i pro kysáky, díky, prosím, prosím, pust mi to. No, Savčo, samozřejmě, že ti to moc rád splním, takže posíláme tedy nejprve Rihannu, Diamonds a potom v zápětí I'm Good Blue, Davida Getu a Bebe Rexu. Užívejte si večer a be happy.
3: Shine bright like a diamond,

0: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.
1: Tahle písnička je mimo jiné také pro všechny zamilovaný a taky pro Vlastu Zítkovou, která si přála, abych to řekl do éteru, takže I'm good, I'm in love.

Jubox. Verča nám napsala: ahoj Alexi, zahraj mi tam prosím něco od Marka Ztracenýho. Díky moc. Verčo, tady to máš. Léto 95.

0: Kysáci, máme 11. hodinu večerní, víkendové jukeboxy pokračují i nadále s Alexem dneska a potom s Kubou.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Yes. It is not that funny.
4: That's not. Let's go.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jukebox Radio Kiss pokračuje. Alex je stále ve studiu, ještě hodinku tady budeme společně. Potom předáme štafetu Kubovi Krabáčovi, ale teď zpátky k lidem, kteří se nám tady pokouší dovolat a jsou úspěšní. A ten jeden člověk, kterýmu se to povedlo právě teď, je Lukáš. Luky, slyšíme se, čau.
2: Ahoj, ahoj, Alexi.
1: Ahoj, jak prosím tě, já se mám krásně. Jak se máš ty, odkud nám voláš vlastně?
2: Z Ostravy.
1: Ty jsi říkal, že já jsem byl ještě ten jediný Pokémon, který se nechytnul, že jste se většinou dovolili ke všem, ale ke mně ještě ne.
2: Jo, minulej týden ke Kubovi, k Wendy.
1: Tyjo, dobře, jo. Dobře, skoro celá sbírka.
2: Jedinej ke komu ne, no.
1: No hele, ale já ti vlastně udělám takovou dvojitou radost, protože ty jsi původně chtěl písničku nějakou od Groove Coverage, tak to tam mám nachystaný hnedka v zápětí
2: potom,
1: co ti pustíme tu druhou, co jsi chtěl, a to je Erotic Max Don't Have Sex. No, pro koho to bude, to jsem teda zvědavej.
2: Tak bude to pro tebe a bude to pro všechny, co jedou do lokte.
1: Dobře.
2: Na Groove Coverage, na Erotic vlastně a na Kosmonovu.
1: No jasně, tak tam si to pořádně užijeme, hezky live, já věřím, že to bude velký zážitek.
2: Ty jedeš?
1: Čověče, nejsem si jistý, musím se podívat do kalendáře, teďka takhle z hlavy ti to neřeknu, mám to nabitý tak moc, že...
2: jsme se ještě nepotkali na žádný.
1: Hele, já budu 100% na O2, na O2čku v Praze, tam to bude
2: takové... No,
1: takže tam si myslím, že tam to jistíme, ale předtím uvidíme. Já se budu snažit čím dál tím víc jezdit na ty akce, teďka ještě jak sám si tady jako zvykám na ten kalendář a těch akcí je tady hodně. Tak to musím malinko ještě uspůsobit. Ale těším se na to strašně.
2: Zatím jsme byli na všech těch.
1: No
2: ty jo. Jsme byli vlastně Písek, Máchač jsme byli to poprvé.
1: Skvělý.
2: A Písek, Mikulov.
1: Skvělý, no tak ty jo.
2: Protože nám zrušili zruč. Tak
1: občas se stane, no. Ale důležitý je, že je toho spoustu jiného, kam se můžeme potkat, kam se můžeme jít podívat, užít si parádní hudbu. Tak jo, hele, Luky, děkuji ti moc za zavolání, posílám ti písničku a těším se, až se potkáme naživo.
2: Určitě.
1: Tak jo, měj se krásně.
2: Ahoj.
1: Čau.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak kysáci, my pokračujeme dál. Samozřejmě, že některým už teďka brzy startuje nočka, někdo už možná je na noční směně, někdo pracuje tak jakože do půlky noční směny, ale ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, tak pokud potřebujete nakopnout a nějaký pořádný track si poslechnout, který vás nabije energií, tak to, co nám tady doporučuje statky, si myslím, že by mohlo zafungovat úplně na každýho. No ale pojďme si to teďka poslechnout.
2: Ahoj Alexi, všem hezkou neděli, ale byl bys tak hodnej a dal mi tam takhle na tu jízdu a na ty delší přejezdy, prosím, Machina Time. Potřeba bych trošku rozproudit krev a možná nebudu jedinej. Jinak všem přeju hezkou neděli, všem řidičům, všem, co jsou doma, všem, co se baví, kolama dolů a anténkou nahoru. Čau, statky.
1: Tak statky, mám to tady připravený Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon Hofstand a DJ Konik, Machina Time. Legendární pecka. It's that time for you to get on.

0: Posloucháte Radio Kiss? No a já bych vám chtěl říct, přátelé, že příští týden se můžete těšit na mě už od středy do pátku i ráno, protože budu zaskakovat, takže budu v ranní show. No a ranní show, jak víte, tak to nám běží od pondělka do pátku, prostě vždycky ta ranní trojka vás dokáže pobavit. Navíc máte možnost i vyhrát krásné ceny 7-7 a nejenom, takže 100% poslouchejte. No a pokud z nějakého důvodu nevíte, o čem teďka mluvím, tak poslouchejte dál.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu. Hudební pas.
2: Tak máte za úkol rozpoznat originál od takzvané předělávky. A jsem zvědavý na kysáky, jak si poradí s následující písní, co třeba Míša Davidů.
3: Budu doufat, že je to originál.
2: Jdeme do Itálie. Rosana Fratello. Teď vám hrajeme oficiální song Avicii.
3: Za mě je tohle určitě originál.
2: Pojďme do roku 1962.
3: Sometimes I get a good feeling, yeah. Etta James.
2: Jo. Co kroutíš hlavou?
4: Já to mám zase dno, jo.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak jo, kysáci, už máme 2 minutky po půl, takže už se blížíme ke 12. a Kuba Krabáč už tady na mě mává. Ale ještě stále máme pár jukeboxů, co si společně tady zrealizujeme a jeden z jukeboxů nám rovnou bude diktovat další posluchač, který se dovolal na telefonní číslo 210-323-323. No a tím posluchačem je, halo, halo, ještě jednou, slyšíme se.
2: Slyšíme se, ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, a prosím tě, ty jsi říkal jméno, že jsi teď...
2: Štefan,
1: dobrý, tak si to pamatuju.
2: Štefan,
1: jakkoliv. Štefan, jo. Jo. Mě taky říkají Alex, Aleš a Saša, takže ono, hele, hlavně, že víme, o kom je řeč. Tak Štefane, za prvý ti gratuluju, že jsi takhle hezky dovolal, ty jsi z toho měl velkou radost, což mě potom taky potěšilo. No a my jsme s tebou vybrali písničku Seš, a respektive od Seš, písničku Stay. A komu ji pošleme? Povídej.
2: No, první frontu bych řekl, že chtěl bych to pro svoji Aničku, jo, která žije v Německu. Já jsem bohužel teď na cestách.
1: Jasný.
2: Vidím z Německa teď do Rakouska přes Českou republiku, jo, jedu jakoby doma, jo, Čech, ale
1: jasný.
2: Letím, mám to nějakých 500 kiláků, takže pro moji milou Aničku, jo, která už spínka. Před chvilkou sice jsem s ním mluvil, ale to nevadí, ona už spí a ještě mám 400 kiláků. A taky bych chtěl to popřát pro všechny kysáci, jo, který řídí, který spí, který jsou šťastní a i nešťastní, to je jedno, ale pro všechny. A hlavně pro vás do studia. A jsem taky moc šťastný, že jsem se nakonec to po druhý životě dovolal na ten kys.
1: No vidíš.
2: A prostě vás kluci miluju, reálně. Fakt
1: vidíš.
2: Jako super, no.
1: Štefane, moc děkujeme, to se hezky poslouchá. Hele, tak dobře dojeď, 400 kiláků. Není málo,
2: děkuji.
1: Ale není to ani tolik. Já myslím, že už to hezky zvládneš. No a když nás budeš poslouchat dál, tak věřím, že budeš mít spoustu energie a budeš be happy až do cílové cesty, protože Kuba Krabáč tam tady bude taky pouštět parádní pecky. Tak jo?
2: Super.
1: Měj se krásně.
2: Já mám hodně po Čechách.
1: No, díky, tak jo. A zdravíme teda Aničku a posíláme jí písničku. Měj
2: děkuji
1: se hezky.
2: Tak jo, pro Aničku. Čau.
1: Tak jo, ahoj. Čau.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, jsme úplně u konce, respektive já už teďka v tenhle okamžik končím a trošku se s váma loučím, protože už máme 11:45 a za chvilku už Kuba Krabáč převezme kormidlo a bude s vámi až do 6 do rána tady jukeboxovat v noci a dělat vám dobrou náladu a taky vám posílat správnou energii, aby vám to hezky v noci utíkalo. No a na závěr bych chtěl pustit písničku tady pro Magdalénu, která mi poslala krásný vzkaz, napsala mi: dobrý večer, mohla bych vás poprosit o písničku na přání pro moji kamarádku Elišku, která dneska slaví své 19. narozeniny. Písnička je to I Need Your Love od Calvina Harrise, prosím, a jinak přeju taky krásný večer všem kysákům. Tak Magdalénko, mám to tady připravený. Calvin Harris, absolutně legendární DJ. Letos poprvé mimochodem hrál na Tomorrowlandu a bylo to teda hodně velký, protože to je člověk, který má snad všechny písničky jako hity, ten nemá nic, co by bylo takový jako do počtu. No a tahle písnička je prostě pecka, takže Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love pro Magdalénu, pro Elišku a pro všechny kysáky. Mějte se krásně, užijte si noc a budu se těšit zase příště. Ahoj!

0: Ladíte Radio Kiss, máme 23. srpna, stále je neděle a Alex zůstává ve studiu, ahoj.
1: Kubo, ty jsi mě na maje chytnul za pačesy, já už jsem měl byl na odchodu. Ne, vrať se, ještě něco proberem, tak
0: je
1: jsem tady.
0: To přesně tak, říká ti něco PPP?
1: PPP? No teď jsi mi úplně připomněl takový ty hodiny marketingu, že máš takový to 4, 7P, prostě, že máš produkt, price, tohle, takže úplně mám teďka flashbacky ze školy, ale to asi nemyslíš tohle.
0: Nemyslím tohleto. Ještě jiná otázka. Jaký jsi řidič?
1: Jaký jsem řidič?
0: Mm-hmm.
1: Já si myslím, že umím být takový ten jako defenzivní, víš, jako že nejsem zbytečně agresivní, jsem v pohodě, jasně, ale když spěchám, tak umím na to jako šlápnout.
0: OK, já ti totiž prozradím, co znamená zkratka PPP.
1: Povídej.
0: Je to přátelé prostředního pruhu. Já jsem jel totiž teďka do rádia a musím říct, že D1 v pravém pruhu byla úplně prázdná, tam nebyl nikdo.
1: Aha.
0: Prostředek, tyjo, jedno auto nalepený za druhým, levý pruh samozřejmě taky.
1: No.
0: A samozřejmě ze zákona ty bys měl vždycky mimo obec používat ten pravý pruh. A já si říkám, proč?
1: Aha.
0: Proč? Jako chápu to, že někdo řekne, hele, ten pravý pruh, víš co, je to vymletý od kamionu a podobně, ale já jsem koukal, jak ty auta na té 130 jedou těch, já nevím, 100 a podobně.
1: No.
0: Já jsem měl opravdu jenom těch 130, je byl nejrychlejší.
1: Aha.
0: No
1: jo,
0: a proto si říkám právě, jestli je třeba něco, co tebe zaráží na českých řidičích.
1: Ježišmarja, tak to se teďka otevřel pandořinu skřínku, to bychom
0: to
1: teďka mohli
0: probírat.
1: Aj. No ne, tak jako narazíš občas na takový jako, řekl bych, nepříliš příjemný lidi, ale ono to je tím, že ty seš v tom autě, tak ty seš prostě uzavřený v té svý bublině.
0: Jasně.
1: A ty máš, spoustu lidí z toho má takovou tu katarzi, že vlastně vypouští ty emoce,
0: jo.
1: Oni ví, že to vlastně jakoby nikam dál nepůjde, než jenom, že si zařvu do volantu, ale horší je, když to potom přeroste do nějakého nebezpečného chování.
0: Je to
1: potom
0: tak.
1: Je samozřejmě jako špatný, takže je potřeba se kontrolovat.
0: Hele, já třeba říkám, že vlastně spousta řidičů našla podle mě řidičák v Kinder vajíčku, jo? Protože já si říkám, jak je možný, že někdy jsou schopní jako někteří udělat některé manévry a podobné věci. Ale pak si zase sáhnu sám do svědomí a říkám si, když něco provedu, tak mám takovou tu situaci. No jo, aby ses nezbláznil, ale no, když mi udělá někdo opačně tu stejnou situaci,
1: No, hele, je to o tom si vzájemně respektovat.
0: Přesně tak.
1: A důležitý je, když už se dělají nějaký manévry, které jsou takový jako nestandardní, tak prostě neohrožovat ty kolem.
0: Přesně tak.
1: Takže s hlavou a potom to funguje.
0: No tak každopádně hlavně šťastnou cestu domů.
1: Děkuji ti.
0: Využij pravý pruh třeba, bude určitě prázdný.
1: No tady bude rozkopaný zase z Praze, že jo?
0: Je to tak.
1: Tak
0: hele,
1: jo, Kubi.
0: Krásný zbytek neděle.
1: Tobě taky.
0: Díky za večerní
1: jukeboxy. Hezkou noc. Čauko.
0: A za chviličku už noční jukeboxy s Kubou. Ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: Půlnocí to na rádiu Kiss rozhodně nekončí. Naopak startují pondělní noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Adam Lambert, Ghost Town, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss. Máme 24. srpna, Bartolomějové slaví svátek, takže pánové, všechno nejvíc nejlepší. No a samozřejmě my jsme na začátku pondělních nočních jukeboxů dnes s Kubou Krabáčem. Pojďme si zopakovat, jakže vybírat svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. Jedna z možností je telefonní číslo 210 323 323, no a tou druhou možností je mobilní aplikace Rádia Kiss, kterou využila Pája.
1: Ahoj Kubí, prosím tě, zahraj tam od Fiesta Perfect, bylo by to pro tebe, pro Renču, pro Sáru, pro Anet, pro všechny kysáky, pro Raní Trojku a DJ Basitra. Díky moc, měj se krásně, Pája.
0: Jaká bude další muzika? Dejte vědět.
2: Radio Kiss.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Telefonní číslo 210 323 323, to je jedna ze dvou možností, jak slyšet svůj oblíbený song, ale zároveň na něm můžete získat speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou, pokud se dovoláte úplně poprvé, stejně jako Verča. Veru, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty jsi mi prozradila, že jsi na cestě, tuším, z Baltu?
2: Ano, ano, z toho břehu, no.
1: Cesta nebyla úplně zrovna nejlepší, viď?
2: No, píchla se nám guma, takže jsme ji byli měnit, vyjeli jsme, no a padl nám nějak, výfuk se nám ulomil, takže jsme šli do dalšího servisu, kde jsme strávili přes 3 hodiny, no a teď slavnostně se blížíme k Praze, ještě to máme hodinku domů. No.
1: Ježkuji v oči, tak já doufám, že teď už se vám veškerý tyhle ty trable nějak vyhnou, že si samozřejmě cestu ještě užijete a hlavně i s muzikou, kterou si vybrala. Kamrat, Be Mine, komu to chceš poslat?
2: Určitě to bude tady pro mého přítele Davida, který řídí, pro dceru Emičku, pro bráchu Marťu a pro mamku Pavlu a pro tebe a pro všechny kytáky, kteří teďka poslouchají a jsou třeba taky na cestě.
1: Veru, měj se krásně, děkuji za ten hudební výběr. Ahoj.
2: Ty taky, měj se hezky, ahoj.
1: A jaká bude Kysáci další muzika? Dejte vědět.
0: Radio Kiss.

27 minut po půlnoci, ladíte pondělní noční jukeboxy. Kysáci, my jsme to tady tak trošku nadhodili s Alexem a já bych se chtěl zeptat na stejné téma i vás. Jací si myslíte, že jste řidiči? Protože samozřejmě, jak říkám, opravdu slyším to okolo sebe furt, ne, já řídím dobře. Tamhle ten taky řídí dobře, všichni řídí dobře, ale pak zároveň sleduju různá videa na YouTube, kde se věnují právě takovému takzvanému deškemu. Jo, to znamená, že záběrům nedání přednosti, bouraček a podobně a tak dále. A schválně by mě zajímalo, jak byste sami sebe ohodnotili, opravdu třeba jako ve škole od jedničky do pětky, a pojďte mi dát schválně nějaký feedback, co víte sami, že se vám úplně někdy nepodaří, anebo naopak, v čem si říkáte, jo, já jsem v tomhle prostě dobrej, protože co si budem, každý je samozřejmě neomylný, to jo, ale pak to na těch silnicích nějak vypadá. Takže využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já se těším na vaše hlasovky a schválně, pojďme být teďka upřímný, pojďme říct, jo, tak tohle se mi prostě nepovedlo, anebo naopak, ty jo, hele, já jsem jel do Francie a ani jedna prostě nějaký průšvih a tak dále. Těším se na vaše hlasovky, teď si dáme další muziku, připravený jsou Rembrandts, I'll be there for you. Ano, na Kissu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Telefonní číslo je k dispozici od půlnoci až do 6. hodiny raní a na něm už čeká Roman v Mladé Boleslavi. Ahoj.
2: Zdravím tě, ahoj.
1: Chtěl jsi něco plouživějšího, vybral jsi Roxette a Salvation. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
2: No víš co, možná to řeknu takhle, že já bych to dal jakoby od všechny pro naše zlaté milované lásky. Co ty na to?
1: Já s tím naprosto souhlasím. Myslím, že jsi to řekl moc hezky a není asi potřeba nic dodávat. Romčo, měj se krásně, hezkou noc, ahoj.
2: Ty taky, ahoj, čauky, čau.
1: Takže Roxette pro všechny lásky na Kissu.

0: PH Electro Stereo Mexico, muzika, která dohrála krátce před 12:45 ráno tady na Radio Kiss. Já jsem se vás, kysáci, ptal, jací si myslíte, že jste řidiči? Jak byste se hodnotili třeba jako ve škole? Protože někdy to občas na těch silnicích vypadá jako na horské dráze. Alex píše, čau, myslím si, a říká to i hodně lidí, že jsem super řidič, jako fakt skvělej. A moje slabá stránka, no asi není moc dobrý parkování. Takže to bych dal za 2 a řízení za 1. Myslím, že oboje je top, ale parkování občas porod. Pavel trošičku bojuje s rychlostí.
1: Ahoj, tak co se týče té dopravy, tak já jsem rád, že umím zipovat, umím dát přednost zprava. Jediný, v čem mám prostě problém, je dodržovat rychlosti. Neříkám, že jezdím jako blázen, že na 50 jezdím třeba 60 a takhle. To ano, ale že bych jezdil až 90 na 50, to ani náhodou. Na dálnici taky maximálně 150. Prostě rychlost je můj nepřítel.
0: A teď pojďme malinko posunout to téma zase jinam. Naopak, kdybyste mohli vy takhle říct o ostatních řidičích něco dobrého a zase naopak něco, co vám na těch silnicích vadí. Pojďme dát prostě jednu dobrou, jednu špatnou vlastně, třeba vlastnost nebo něco, co okolo sebe vidíte a říkáte si, ježko je v oči, zase to denní sícení, to zipování a blablabla, tak pojďme schválně využít mobilní aplikace Radia Kiss a dejte vědět. Teď ale jdeme plnit hudební přání podle vás.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
0: Ozvala se Nadís.
3: Ahoj Kubí, krásnou a pohodovou noc přeju. Chtěla bych tě poprosit, zahrál by si mi tam Slot Focus, aby to líp šlo od ruky v té práci, když tady smrdíme všichni na noční. Bylo by to i pro tebe do studia a pro všechny kysáky, co poslouchají. A všem přeju krásnou noc. Děkuju. Čau.
0: Stejnou muziku chce i Adam, který píše. Ahoj, zahrají prosím tě Solar System na probuzení pro kamionáka Romana, novináře do Znojma a všechny kysáky. Dík Adam, takže Subfocus Solar System je nachystaný a užijte si ho právě teď na vlnách Radia Kiss. A hlavně, volume doprava.

0: To nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
0: Kiss.
1: Radio Kiss.

0: Shawn Mendes, Fun Factory a samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás. Je tady další hodina noční jukeboxu na Radio Kiss.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss.
2: Be happy.
0: A startujeme s Kačí. I think I love you. To je muzika, která právě teď běží na Kissu.

0: Ladíte pondělní noční jukeboxy a kromě hudebních přání přes mobilní aplikaci Rádia Kiss zároveň reagujete na dnešní téma, kterým jsem se rozhodl vlastně věnovat trošičku tomu, co se děje na silnicích. Protože většina řidičů říká, já jsem dobrý řidič, no ale ono to tam občas podle toho úplně nevypadá. A tak jsem si říkal, kdybyste mohli něco vyzdvihnout, co třeba ostatní řidiči dělají dobrého, anebo naopak, co se vám úplně na ostatních řidičích nezdá. Tak Luky, co si myslíš?
1: Ahoj, zrovna dneska se mi stalo, že jsem viděl ženskou, jak na křižovatce blikne zelená do leva a ona jede rovně. Samozřejmě, že s brněnskou značkou opálená paníčka. No, ne každý vidí světla tak, jak má, a ne každý vidí směrovku tak, jak má. Takže pozor na to.
0: Foxy, jaká seš ty řidička?
2: Já bych o sobě řekla, že jsem dobrý řidič. Řidičák už mám skoro 10 let a z toho 7 let se tím živím. Ale tím, že jezdím hlavně dálky, dálnice a takhle, tak vím, že jsem slabší třeba ve městě.
0: Ondra píše, ahojda, jestli je něco, co mi fakt vadí na ostatních řidičích, tak rozhodně lepení se na zadek. Jedu 95 mimo obec a stejně se mi někdo dejchá na ozipování, radši ani nemluvím, přeju hezký začátek nového týdne. Filip, to docela hezky se jakoby schrnul.
3: Ahoj Kubo, ahoj všichni kysáci, no tak já jsem taxikář, jestli to chceš vědět, tak jednu noční jsem zažil takovou, že jsem viděl jednoho řidiče, který zastavil na blikající oranžovou, další zastavil na zelenou, jak mu blika červená, tak projel. Pak měšťáci, který neumí stopku, opku, no, děs, no. A jedni dva řidičové se zahrali na mistra Bína a modrý auto. Ten, kdo to zná, si vím, o čem mluvím, no. Třetí hezký večer i všem kysám.
0: Umím si to, Filipe, moc dobře představit. Mám tady zkaz od Verči, která píše: ahoj Kubo, zahraj mi tam prosím něco od Markuse a Martinuse a bude to pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají. Děkuji moc. No a kysáci, já jsem moc zvědavý na další vaše hlasovky. Teď už teda Markus a Martinus together, protože všichni jsme přece na těch silnicích.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Pojďme zase zvednout naše telefonní číslo 210 323 323, protože na něm čeká Štofa. Ahoj.
2: Nazdar, Kubo.
1: Bavíme se tady o řízení a o tom, jak to na těch silnicích vypadá. Jak bys sám sebe, protože vím, že trávíš hodně času na silnicích, jak bys sám sebe ohodnotil jako řidiče?
2: No hele, jelikož řídím už hodně přes 30 roků, jsem opravdu každý den na těch silnicích.
1: Aha.
2: Tak si můžu říct, že jako řidič jsem dobrý. No ale potom opravdu, když vidíš, co ty lidi dokážou na těch silnicích udělat a dělat, tak je to fakt hrozný, hrozný.
1: Co bys třeba teda jakoby řekl, že to je právě špatný a naopak, co bys vyzdvihnul?
2: Co třeba úplně nesnáším, tak to jsou ty levoproudaři na dálnici.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to je fakt neštěstí. Nebo ty, co jedou, já nevím, v obci mimo obec, má tam být 50, kam tam jede 30, mimo obec jede 90, mu tam jede 70.
1: Mm-hmm.
2: Jo, prostě jenom, nevím, no, někteří řidiči opravdu by ty papíry měli vrátit. A o městě to ani nemluvím, to je hrůza sama o sobě.
1: Je to tak. A pojďme teď něco pozitivního. Co ti naopak udělá radost, třeba když tě někdo pustí nebo blikne ti, že ho můžeš přidat, něco takového?
2: Jo, to taky. Třeba co mám rád nebo co jako oceňuju, tak jsou motorkáři, když je pustím, že ho poděkujou, protože já na ně beru ohled, protože proč bych je měl zdržovat, že jo, když
1: souhlasím.
2: Nemusí stát nikde, že jo, takže tady v tom.
1: Dobrá.
2: Nebo opravdu, když někdo poděkuje, když ho pustíš, jo, blikne, děkuju a podobně.
1: Takže není to všechno černobílé. Pojďme ale k muzice Emily, Mark Voss, Slovenka. Tvůj výběr, komu bys to chtěl poslat?
2: Hele, tak za prvý, tobě do studia.
1: Děkuju.
2: Všem teda řidičům, co jsou na silnicích, všem, co musíme teďka makat.
1: Mm-hmm.
2: No a pro Magdu do Jesenice, na benzínku, no a všem klukům od Krokodýla.
1: Štofo, hlavně šťastnou cestu. Ahoj.
2: Hele, taky Kubo, měj se. Čau, čau.
0: Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6 hodiny raní. A zároveň se bavíme o tom, jak to na těch silnicích vypadá. Co vás občas trošičku jako, řekněme, zvedne ze židle a naopak, co vás potěší. Alex píše, já si myslím, že spousta lidí neumí zipovat, parkovat, respektovat, když je třeba, v práci odstavíš a máš zaplou stopku a ještě spousta lidí zdržuje provoz úplně zbytečně, ale zase musím některé nechat, že umí používat blinkry, což je u některých zázrak a dokonce jsou někteří takový, že počkají a dokonce i uhnou, no ale takových je málo. Zbyněk z kamionu.
1: Čau, tady je Zbyňa z Ostravy, co mě nejvíc štve, když jedu po dálnici s kamionem, a ti šilenci to perou těma dálkovýma jak šilení. To je docela maras. My, co řídíme ty vyšší auta, tak prostě nám to svítí přímo do očí. I když je člověk problíkne, prostě perou to tam dál, to je trošku bezohlednost. Tak to mě docela jakože dost vytáčí.
0: Nadí se ozvala znovu.
2: Ahoj Kuby, tak co se týče té dopravy, tak mě dokáže naštvat, když nějaký člověk přede mnou jede strašně pomalu. Třeba 70, ve městě pak jede 60, jo. A co se mi líbí naopak, když je nějaká to dobrá duše a třeba zapomenu zapnout světla, tak mě někdo z protisměru problikne a já vždycky kouknu, jestli mám zapnuto. A nebo když stojím dlouho na křižovatce, fakt velký kolony, tak se taky vždycky někdo najde, kdo mě potom pustí. Čau.
0: No, můžeme být rádi, že nejsme ve Velké Británii či ve Skotsku, viď Pavle?
3: Kuby, znáte české silniční zákony v Británii nebo ve Skotsku, to je vlastně jedno. Nemusíte svítit přes den, nemusíte svítit v noci, nemusíte udávat blinkry, kam jedete, udávat směr. Jedu doleva, budu dávat blinkr vlevo vůbec. Tady žádná ani přednost zprava, pokud ti někdo dá přednost zprava, tak to je zázrak. Zázrak, tak to už jsem dostal právě nahýtováno a měl jsem bouračku, protože chlap mi dal přednost.
0: Ajajajajaj, Hurvajs to docela hezky schrnul, když to tak nazvu.
4: Za mě nejlepší řidič je ten, který se nikde neplete a není na silnici vidět.
0: Takže víceméně, žádný řidič, nejlepší řidič, jo. Dobrá, děkuju každopádně za vaše hlasovky. Je vidět, že vás tohleto téma hodně zajímalo, že jste se zapojili, ale teď jdeme plnit hudební přání a respektive to až za chviličku, teď jsem předběhl, teď jdeme hrát zase další muziku a já bych zakončil tohleto téma asi klasickou hláškou.

0: jste se zase kochal, že jo, pane doktore?
1: Teď už běží ATC. My heart beats like a drum. Na Kissu. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Telefonní číslo 210 323 323 a na něm už čeká Kroly. Ahoj.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Kubíku.
1: Kroly, i ty ses chtěl vyjádřit k tomu, jak se na těch českých silnicích jezdí, co tě štve a naopak, co ti třeba udělá radost. Povídej.
2: Tak jo, já většinou jezdím rád v noci, lebo protože při silnici jsou prázdní, že se ti tam nemotá to.
1: Mm-hmm.
2: A co miluju například kamiony, já mám kinder kamionák, takový malinký.
1: Jasně.
2: A se mi líbí, jak jezdí Česi, Slováci a Poláci na kamionech, že prostě ti jedeš a nechaj ti díru, jo.
1: Mm-hmm.
2: Ale pak ty ostatní se nalepějí, ty tam jedeš 10 kamionů za sebou, nemůžeš to obět. A to je katastrofa, jo. A nejhorší je to ještě, když potkáš nějakého dětka v klobouku, no.
1: Aj. Naprosto souhlasím, protože přesně jak říkáš ty, já kolikrát nechám nějakou tu mezeru a bum ho, no, už je tam nějaký, nevím, řídící, nebudu tady samozřejmě zmiňovat konkrétní značku, ať někdo někoho neurozím, ale přesně, schválně si nechávám tu mezeru, tu bezpečnou zónu a ne, vždycky to vyjde.
2: Ono víš, jak se říká, čím drahší auto, ty bych čipl bez.
1: Je to tak. Naopak, co ti udělá radost takhle na silnicích?
2: Na silnici? Ohledopůl, řekl jsem, někam jedeš, se lidi dokážou zipovat, prostě tě pustěj, netlačej se, mají čas, nechaj si díru. Prostě trochu solidarity k tím ostatním.
1: Naprosto zvolosím.
2: Ty jedeš například od auto a on ti to tam stíhne a on si myslí, že to zastaví za 2 metry, víš?
1: Okay.
2: To nejde. Tě,
1: pojďme k muzice. Dune, komu bys to chtěl poslat?
2: Jak to vždycky, takže kolegou Bentony Trans, pak pro tebe, pro noci letu, pro kluky, které nakládali dneska od nich po Černících, pro jeden nejmenovaný obchod, tak pro Vasila, Beďu a pro jednu kočičku, která se vrátila z dovolený.
1: Kroly, díky, že jsi zavolal. Měj se krásně a hlavně šťastnou cestu. Ahoj.
2: Děkuji, čau. Radio Kiss.

0: teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, znáte to všichni, kdo takhle pracujete v noci. Přednoční nebo ponoční si chcete lehnout a najednou soused začne buď vrtat, nebo si vzpomene na to, že by vlastně v tuhle chvilku si chtěl zahrát třeba fotbal. Vítek o tom ví své.
2: Dobrý večer všem na noční. Já bych chtěl zahrát písničku nějakou takovou tu fotbalovou, třeba z mistrovství, a chtěl bych ji nechat zahrát mýmu sousedovi, on má rád fotbal, jo. Hele, on jde na noční, usíná a normálně furt slyší balón a prostě nemůže prostě usnout, jak ten fotbal má rád, tak bych chtěl prostě Kubovi Zříčan jakoby poslat prostě písničku fotbalovou. Určitě poslouchá a zdravíme Víťa.
1: Kdybyste to nepochopili, ten Kuba, to jsem já. Ano, každopádně, i když jsem včera před tou noční měl takový ty emoce, že jsem si říkal, já ten balon asi roztrhám, tak vím, že zítra si řeknem...
3: Dobrý, dobrý den!
1: A zase bude všechno dobrý a zalit sluncem. Pojďme si teda dát Andrea Bocello, Davida Guettu a DNA FIFA World Cup 2026 právě teď na KISSu.